0: Mengele nakonec zemřel v Brazílii, a to až v roce 1979 pod falešným jménem. Čtvrté kolo nadstavbové části první fotbalové ligy mělo na programu 4 zápasy. Ve skupině o udržení vyhrála nakonec Ostrava nad Zlínem 2-0. Stejně tak Teplice porazili Duklu také 2-0. O sestupujícím se tedy rozhodne až za týden při vzájemném utkání Dukly s Baníkem. V dalším utkání prohrálo Slovácko s Mladou Boleslaví 0-3 a v prvním ze dvou zápasů play-off o umístění vyhrála Olomouc v Karviné 3-1. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne na západě místy s přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku bude naopak zataženo až oblačno, na východě i s deštěm a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy jen kolem 10 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Chodíte rádi pěšky? Šli jste někdy dálkový pochod, třeba Praha-Brčice? Kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali? A kde jsou podle vás nejkrásnější výšlapy? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Single život je v Česku stále běžnější. Podle nového průzkumu Karlovy a Masarykovy univerzity žije bez partnera téměř každý 5. člověk a nejvíc nezadaných je mezi mladými do 30 let. Jak píše web iDnes.cz, ženy jsou podle sociologů se single životem spokojenější a často ho berou jako vlastní rozhodnutí, zatímco muži partnerku častěji hledají marně. Až 3/4 mladých mužů navíc přiznávají, že neumí randit. Výzkum zároveň ukazuje, že dnešní 15-letí začínají se sexem později než předchozí generace. V jihočeských školních jídelnách by mohlo být víc biopotravin. Stále více farmářů má totiž zájem nabízet své produkty na krajském online tržišti. V systému je zapojených zhruba 50 školních jídelen. Počet dodavatelů regionálních produktů se za rok zvýšil o 11 na 85. Metodička školního stravování na jihočeském krajském úřadě Petra Martinková větší počet zapojených producentů s biopotravinami vítá.
3: Protože by to pomohlo školním jídelnám v plnění nové vyhlášky o školním stravování, kde je povinný podíl 2% biopotravin.
2: Jihočeské tržiště spustil kraj před 4 lety. Kromě škol na něm nakupují produkty lokálních zemědělců také dětské domovy nebo i nemocnice. V sobotu se šlo z Prahy do Prčice. Na tradiční pochod se vydalo přes 23,5 tisíce lidí, což je asi o 800 méně než loni. Organizátoři pokles přičítají chladnému a deštivému počasí, které odradilo hlavně cyklisty. Největší zájem byl o 30-kilometrovou trasu z Tábora. V cíli letos účastníci dostali tradiční plastovou botu v hnědé barvě. Obyvatelé Benešovic na Tachovsku odmítají chystaný kamenolom. Momentálně proti němu podepisují petici. Lidé se nejvíc bojí o kvalitu vody, ale také prašnosti, navýšení provozu na silnicích a bojí se i hluku.
4: Petici proti plánovanému kamenolomu už podepsalo téměř 700 lidí. Obyvatelé Benešovic i nedaleké Prašky tvrdí, že si vzali hypotéky a postavili domy proto, aby žili v klidu, což by s těžbou živce plánovanou na 30 let padlo. Kvůli ochraně vodního zdroje s případnou těžbou nesouhlasí ani další obce, včetně Stříbra. Na příští týden chystá krajský úřad veřejné projednání, a to distanční formou. Kraj také vyčká na nezávislý odborný posudek. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Benešovice.
2: Příběh kytovce Timiho definitivně skončil. Dánské úřady totiž potvrdili, že mrtvý keporkak, vyplavený u ostrova Anholt, je opravdu známá velryba, která týdny bloudila Baltským mořem. Identitu potvrdilo sledovací zařízení, nalezené na těle zvířete. Timi opakovaně uvázel na Mělčině u německého pobřeží a jeho záchranu sledovala média i veřejnost po celé Evropě. Odborníci už dřív upozorňovali, že jeho šance na přežití jsou velmi malé. Naši hokejisté na mistrovství světa překvapivě padli se Slovinskem. Národní tým sice otočil zápas z 0-1 na 2-1, nakonec ale prohrál 2-3 v prodloužení. Rozhodující gól dal hned v úvodu nastavení Slovinec Marcel Machkovec. Češi tak po výhře nad Dánskem berou z druhého utkání na mistrovství světa pouze 1 bod. V neděli bude polojasno až skoro jasno, během dne na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak zataženo až oblačno, až k večeru v jeho západní polovině polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. A co jsem si nadrobil,

pravda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi. Že tě lásko nechávám na zemi.

rád, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij.

0: Všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy zůstává na svobodě. Soud v České Lípě totiž odmítl poslat 35-letého muže do vazby, i když mu za krádež vzácné relikvie hrozí až 8 let vězení. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele. Restaurátoři se teď snaží relikvii bezpečně vyjmout z betonového bloku. Policie zároveň prověřuje, jak lépe zabezpečit podobné historické památky. Krušnohorci mají výhrady k nové těžbě. Po sporech o litium na Cínovci a o živec v Potůčkách je dalším sporným projektem kamenolom v Jindřichovicích.
2: Postoj místních je všude stejný, strach z dopravy a obavy o přírodu, hlavně o vodu. Krušnohoří, které bývalo historicky centrem těžby, ale nové projekty potřebuje. Bez surovin nebude rozvoj a oblast zůstane chudá. To je také hlavní argument společnosti České štěrkopísky, která chce u Jindřichovic otevřít kamenolom. S místními ani radnicí ale schodu nenašla. Končí přitom termín pro podání připomínek na karlovarské hejtmanství. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Policie na Brněnsku vyšetřuje možné týrání psa. Ve Šlapanicích odchytili kane korso se známkami popálení a případem se už zabývají kriminalisté. Majitele psa policie zná, zatím ho ale nevyslechla. Vyšetřovatelé teď zjišťují, jak zranění vznikla a kdo za nimi stojí. Policie zároveň žádá svědky, aby se přihlásili na linku 158. Česko-Krumlovsko připravuje novou cyklotrasu. Od srpna bude propojovat Vyšší Brod a rakouský Reichenthal. Povede například přes historický hraniční přechod mezi Konrátovem a Štiftungem. Cyklotrasa přijde na 22 milionů korun. K čemu cesta sloužila dřív, to prozradil vyšebrodský místostarosta Jaroslav Marek.
3: Kdysi byla využívaná samozřejmě pohraniční stráží, teď do poslední fáze byla využívaná zemědělci a těch posledních 400 metrů bylo takový, že to de facto už ani nebyla cesta.
1: Nová cyklotrasa naváže na stávající stezku v oblasti Vyššího Brodu a rakouského Mielfirtlu. Po ní se cyklisté projedou už na konci srpna. Díky asfaltovému povrchu budou moci cestu využívat vozidla i auta s povolením. Švýcarsko otevře tajné spisy o nacistovi Josefu Mengelem. Obávaný lékař s Osvětimi, přezdívaný Anděl smrti, po válce uprchl do Jižní Ameriky. Historici ale dlouhodobě uvažují o tom, že se skrýval i ve Švýcarsku. Tamní tajná služba teď po letech souhlasila se zpřístupněním utajovaných dokumentů, které měly zůstat zavřené až do roku 2071. Badatelé chtějí zjistit, jestli Mengele po útěku z Evropy tajně nenavštěvoval Curych a využíval tak švýcarské zázemí. Mengele nakonec zemřel v Brazílii, a to až v roce 1979 pod falešným jménem. Čtvrté kolo nadstavbové části první fotbalové ligy mělo na programu 4 zápasy. Ve skupině o udržení vyhrála nakonec Ostrava nad Zlínem 2-0. Stejně tak Teplice porazili Duklu také 2-0. O sestupujícím se tedy rozhodne až za týden při vzájemném utkání Dukly s Baníkem. V dalším utkání prohrálo Slovácko s Mladou Boleslaví 0-3 a v prvním ze dvou zápasů play-off o umístění vyhrála Olomouc v Karviné 3-1. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak zataženo až oblačno, na východě i s deštěm. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy jen kolem 10 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

s ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídní skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Chodíte rádi pěšky? Šli jste někdy dálkový pochod, třeba Praha-Vrčice? Kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali? A kde jsou podle vás nejkrásnější výšlapy? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Single život je v Česku stále běžnější. Podle nového průzkumu Karlovy a Masarykovy univerzity žije bez partnera téměř každý pátý člověk a nejvíc nezadaných je mezi mladými do 30 let. Jak píše web iDnes.cz, ženy jsou podle sociologů se single životem spokojenější a často ho berou jako vlastní rozhodnutí, zatímco muži partnerku častěji hledají marně. Až 3/4 mladých mužů navíc přiznávají, že neumí randit. Výzkum zároveň ukazuje, že dnešní 15-letí začínají se sexem později než předchozí generace. V jihočeských školních jídelnách by mohlo být víc biopotravin. Stále více farmářů má totiž zájem nabízet své produkty na krajském online tržišti. V systému je zapojených zhruba 50 školních jídelen. Počet dodavatelů regionálních produktů se za rok zvýšil o 11 na 85. Metodička školního stravování na jihočeském krajském úřadě Petra Martinková větší počet zapojených producentů s biopotravinami vítá.
3: Protože by to pomohlo školním jídelnám v plnění nové vyhlášky o školním stravování, kde je povinný podíl 2% biopotravin.
2: Jihočeské tržiště spustil kraj před 4 lety. Kromě škol na něm nakupují produkty lokálních zemědělců také dětské domovy nebo i nemocnice. V sobotu se šlo z Prahy do Prčice. Na tradiční pochod se vydalo přes 23,5 tisíce lidí, což je asi o 800 méně než loni. Organizátoři pokles přičítají chladnému a deštivému počasí, které odradilo hlavně cyklisty. Největší zájem byl o 30-kilometrovou trasu z Tábora. V cíli letos účastníci dostali tradiční plastovou botu v hnědé barvě. Obyvatelé Benešovic na Tachovsku odmítají chystaný kamenolom. Momentálně proti němu podepisují petici. Lidé se nejvíc bojí o kvalitu vody, ale také prašnosti, navýšení provozu na silnicích a bojí se i hluku.
4: Petici proti plánovanému kamenolomu už podepsalo téměř 700 lidí. Obyvatelé Benešovic i nedaleké Prašky tvrdí, že si vzali hypotéky a postavili domy proto, aby žili v klidu, což by s těžbou živce plánovanou na 30 let padlo. Kvůli ochraně vodního zdroje s případnou těžbou nesouhlasí ani další obce, včetně Stříbra. Na příští týden chystá krajský úřad veřejné projednání, a to distanční formou. Kraj také vyčká na nezávislý odborný posudek. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Benešovice.
2: Příběh kytovce Timiho definitivně skončil. Dánské úřady totiž potvrdili, že mrtvý keporkak, vyplavený u ostrova Anholt, je opravdu známá velryba, která týdny bloudila Baltským mořem. Identitu potvrdilo sledovací zařízení, nalezené na těle zvířete. Timi opakovaně uvázel na Mělčině u německého pobřeží a jeho záchranu sledovala média i veřejnost po celé Evropě. Odborníci už dřív upozorňovali, že jeho šance na přežití jsou velmi malé. Naši hokejisté na mistrovství světa překvapivě padli se Slovinskem. Národní tým sice otočil zápas z 0-1 na 2-1, nakonec ale prohrál 2-3 v prodloužení. Rozhodující gól dal hned v úvodu nastavení Slovinec Marcel Machkovec. Češi tak po výhře nad Dánskem berou z druhého utkání na mistrovství světa pouze 1 bod. V neděli bude polojasno až skoro jasno, během dne na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak zataženo až oblačno, až k večeru v jeho západní polovině polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.

0: ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
1: Na šampionátu podlehli Slovinsku. Eurovizi vyhrálo Bulharsko. Pražská ČVUT rozšířila sbírku formulí. Již 6 hodin zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Slovinsko přepsalo historické tabulky českého hokeje. Papírově slabšímu soupeři ze Slovinska naši reprezentanti podlehli na mistrovství světa v hokeji úplně poprvé. Ze svého druhého utkání na světovém šampionátu ve Friburgu český tým odešel s porážkou 2-3 po prodloužení. Našim se tak nepodařilo navázat na silný úvodní duel turnaje, ve kterém porazili Dánsko 4-1. Dnes musí národní tým nabrat síly. Zítra se svěřenci kouče Radima Rulíka utkají se Švédskem. I po třetí se představí ve večerním programu, tedy ve 2020. Písňová soutěž Eurovize vyvrcholila finálovým večerem. Letošní 70. ročník poprvé v historii vyhrálo Bulharsko. Uspělo s písní Bangaranga od zpěvačky Dary. Strhující rytmus skladby si podle agentury AP spolu s precizní choreografií získal přízeň jak diváků, tak národních porot. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. Český zástupce Daniel Žižka skončil na 16. místě z 25. I letos písňovou soutěž doprovázely protesty proti účasti Izraele kvůli jeho válce. Válečnému tažení v pásmu Gazy. Eurovizi letos z tohoto důvodu bojkotovali Irsko, Island, Nizozemsko, Slovinsko a Španělsko. Krátce před začátkem soutěže policie v blízkosti místa konání zasahovala proti propalestinským aktivistům, kteří protestovali proti zapojení Izraele do soutěže skandováním a transparenty. Pražská ČVUT má už 30. formuli. V rámci mezinárodní soutěže je od roku 2007 vyvíjejí přímo studenti. Můžou se tak už během svého studia seznámit s praktickým využitím teoretických znalostí. Díky tomu vysoká škola každý rok představí nové vozidlo. Vedoucí autonomní a PR skupiny týmu eForce Prague Formula Marko Matuničkin Impulzu řekl, že i tak soutěž stále přináší něco nového.
4: Určitě se kam posouvat, tomu napovídá ta nejnovější kategorie, což je autonomní. Ty týmy se každý rok zlepšují, dokonce se dostáváme už na fyzické limity auta, že opravdu ty algoritmy nejsou ta nejslabší stránka, ale opravdu se optimalizují ty vozy pro to, aby byly co nejrychlejší v tom autonomním režimu.
1: Do budoucna se dá čekat, že studenti budou v rámci soutěže vyvíjet i vozy s vodíkovým pohonem. Nový závodák musí vzniknout vždy během pouhých 2 semestrů. Rybáři na Nechranické přehradě stále porušují pravidla. Mezi nejnovější odhalení patří lov během hájení nebo překročení počtu povolených úlovků. Kontroly u vody proto budou pokračovat.
5: Rybářské stráži se i přes zvýšené kontroly nedaří pytlačení na ohři úplně potlačit. Jestliže dřív převládali cizinci, kteří neměli povolenku nebo vodu doslova drancovali, nyní je v kurzu takzvaně nenápadné pytláctví, třeba za asistence rodinných příslušníků. To byl i případ se skoro metrovým sandátem, kterého mladý rybář nevrátil zpátky do vody a schovával v igelitce. Dušan Valenta, Radio Impuls.
6: Posloucháte Impuls, krásné dobré ráno. Za mikrofonem Honza Daněk, je neděle 17. května a musím říct, že když člověk vyleze z baráku, tak to je hodně chladný. Jak je u vás, můžete mrknout na teploměr a dát mi vědět na WhatsApp 605 222 007.
0: Impuls. Radost ze života.
6: Pro všechny, kteří brzy ráno vstávají, anebo jsou třeba za volantem a jedou, je tady Voda živá od Anetky Langerové a pak ještě zpěvačka Cher. Přeji vám příjemný poslech a pohodovou neděli.

Naladili jste si rádio plné peněz, také v pondělí ráno si můžete vyhrát až 100 000 korun u Implusových. Nezapomeňte na to, můžete se klidně přihlásit už teďka přes aplikaci Rádia Impuls do populární ranní hry. Jen minulý týden Implusovi rozdali 120 000 korun. Tak se nezapomeňte přihlásit, celá rodina. Najdete nás na stránce impuls.cz a také v aplikaci Rádia Impuls, kde si nás můžete pravidelně naladit po celém světě. Josef nás ale teďka ladí v Chrudimi, kde má jen 5,5 stupně Celsia. Píše nám právě teď na WhatsApp 605 222 007 a Honzíka máme v mrazivém Vrchlabí. Slunce už svítí a na teploměru má jen 4 stupně Celsia. Taxikář Robert je náš pravidelný posluchač na pomezí Hané a Jižní Moravy ve Vyškově na Moravě, kde má teď 10 stupňů a je tam zataženo. A ještě na Hošovice, které zdraví Impuls, 9 stupňů. Skrblík, který nás pravidelně poslouchá. No, je to rozdělený, ta republika dneska. Západ teplejší, Morava bude dneska deštivější, možná i chladnější. Jak je u vás? Mrkněte taky a napište, nebo ještě lepší, nahrajte hlasovou zprávu přes WhatsApp 605 222 007.

0: Nedělní impuls.
1: Impulzem na fotbal.
0: Už pomalu sfoukávali svíčku naděje. Baník Ostrava byl včera na večer na pokraji sestupové bažiny z první fotbalové ligy. Ale poté, co vyhrál nad Zlínem 2-0 a Dukla Praha prohrála v Teplicích, je naraz všechno jinak.
2: Před zápasem znělo Baníčku, my jsme s tebou, konstelace, ale byla taková, že Dukla Praha nesměla vyhrát v Teplicích a Baník musel porazit Zlín. Naděje nebyla bohví jaká. Fandové i faninky to cítili.
3: Jiskřička je, ale je tak malá, že ji nevidíme.
4: Šance je vždycky, ale je malá, strašně malá a už to nemáme v svých rukou.
2: Ale bohové ostravského fotbalu byli v sobotu doma. Zlínský Kopečný otevřel skóre po 9 minutách vlastním gólem. To už začalo být veselý. Dukla v Teplicích prohrála 0-2. Baník stejně vyhrál nad Zlínem. A naraz se bude rozhodovat na Julišce v sobotu. Tohleto konstatování je docela přesné.
5: Baník přežil klinickou smrt.
2: Naděje na záchranu pro Baník žije a proto zase platí Baníčku, my jsme s tebou. Jan Čada, Rádio Impuls, Ostrava.

Rádio, to je dobře, protože máme předpověď. A jak se obléknout dneska? Čechák převážně. Pohodové polojasno, jen občas se na obloze objeví pár nafoukaných kupovitých mraků s přehánkou. Na Moravě a ve Slezsku to bude spíš zamračené drama, místy i s trvalejším deštěm, ale k večeru se to na jihozápadě Moravy začne tvářit přívětivěji. Teploty dneska mezi 13 a 18 přes den, na východě přes den kolem 11, na horách ještě chladněji, Beskydy si jedou skoro zimních 3 stupně Celsia. Jak je teďka napříč republikou? Půl stupně nad nulou a přízemní mrazík má František, který píše z Nýrska na náš WhatsApp s číslem 605 222 007. A Caroline projela na trase Javory, Česká Kamenice, rozmezí od 1 do 4 stupňů Celsia a jak píše a dodává, taky pěkná kosa. Jak je u vás, nám můžete napsat přímo do nedělního ranního vysílání. Rádiový WhatsApp má číslo 605 222 007. Společnost vám dělá skupina Slza. Tady je Impuls, žijeme muzikou.

0: Do ušek vám pouštím příjemnou nedělní muziku, tady Honza Daněk a přeju hezkou neděli do celého Česka, léta prázdnin, Karel Gott, Simplzovic, krabičky za chvilku vyskočí. A co zajímavého se bude dít napříč republikou, pražské Stromovce se třeba koná 15. ročník charitativního běhu Run and Fun při příležitosti mezinárodního vzpomínkového dne na oběti AIDS. Spolek Milion chvílek pořádá ve 12 krajských městech pochody na podporu České televize a Českého rozhlasu. Pokračuje akce Živé vnitrobloky Bleší trhy. Otevřela 8 pražských vnitrobloků veřejnosti s Blešími trhy, komunitním setkáváním a doprovodným programem. Ve Švýcarsku pokračuje mistrovství světa hokejistů a hraje se čtvrté kolo nadstavby první fotbalové ligy. Francie hostí české házenkáře v rámci odvetného utkání play-off kvalifikace mistrovství světa. A do Nizozemska má večer připlout výletní loď, kterou zasáhl hantavirus. Na palubě je už jen nezbytná posádka a tělo jedné ze zemřelých cestujících. Všechny události sledujeme u nás na Impulzu ve zprávách dřív než ostatní.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: Mám pro vás pár dopravních informací, zde jedenáctky a taky zde jedničky. Za chvilku v dopravě 007, 4, teď už 3 minuty chybí do 6:45. Posloucháte nedělní ráno na Impulzu.
1: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
2: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
1: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Spozorněte na D1 na 234. ve směru od Kroměříže na Vyškov je na komunikaci vysypaná hlína. Dále na 37. kilometru ve směru od Prahy na Brno leží na vozovce sražená zvěř. Sraženou zvěř máme také na D46 na 22. kilometru ve směru od Vyškova na Olomouc. Z D11 přišla zpráva na 30. kilometru ve směru od Prahy na Hradec Králové stojí na krajnici odstavené auto. Zbystřete a projíždějte opatrně. A kdybyste měli doplňující informaci, nahrajte ji teď přes aplikaci Rádia Impuls. Hned ji pošleme do vysílání. Šťastnou jízdu a hezkou neděli i za volantem.

0: Příjemné ráno do celého Česka přeje Honza Daněk. V Čechách dneska polojasno, jen místy přehánka, na Moravě a ve Slezsku spíš zataženo a déšť, na východě i trvalejší teploty mezi 13 až 18 přes den, na východě 11 bez kydech, jen kolem 3 stupňů Celsia. Díky taky za spolupráci. Nahlašujete počasí i přes náš rádiový WhatsApp s číslem 605 222 007.
1: Tady Majka, zdravím všechny, tady ve Frenštátě pod Radhoštěm prší a je 7 stupňů.
0: Ozvěte se taky 605 222 007.
2: Víkend s rádiem Impuls.
3: Chodíte rádi pěšky? Šli jste někdy dálkový pochod, třeba Praha-Vrčice? Kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali? A kde jsou podle vás nejkrásnější výšlapy? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
2: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
4: Ctí památku válečných obětí. Na Brněnsku řeší případ popáleného psa. Naši na hokejovém šampionátu podlehli Slovincům. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Na Národním hřbitově v Terezíně na Litoměřicku dnes proběhne tradiční tryzna. Oběti nacistické perzekuce uctí u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války politici, diplomati i skauti. Hlavní projev za účasti prezidenta Petra Pavla přednese předseda ústavního soudu Josef Baxa. Za pamětníky promluví přeživší terezínského geta Michaela Vidláková. Po nástupu čestné stráže a hudby české armády zahájí tryznu v 10 hodin kladení věnců a kytic. Na klidný a důstojný průběh tryzny budou tradičně dohlížet policisté. Na Národním hřbitově a v jeho okolí jich bude několik desítek. Do terezínského geta zavlekli nacisté v letech 1941 až 45 na 155 tisíc židů z celé Evropy. Odhaduje se, že v getu zemřelo 35 tisíc lidí na následky stresu, hladu a špatných ubytovacích podmínek. Většinu ostatních pak nacisté zavraždili po transportu ve vyhlazovacích táborech. Policisté na Brněnsku prověřují případ psa se známkami popálení. Případem se zabývají kvůli podezření stýrání zvířat. Oznámení o odchyceném psovi přijala policie od strážníků ve Šlapanicích včera ráno. O pomoc žádá veřejnost. Ve věci policisté vedou trestní řízení proti neznámému pachateli. Na tísňovou linku 158 se jim mají ozvat všichni, kdo byli svědkem jakéhokoliv negativního jednání vůči tomuto psovi, nebo mají k události informace. Víc informací zveřejnili na své webu. Plzeň hostí Mezinárodní festival Slovanské prameny. Návštěvníci si užijí tradiční hudbu, lidové tradice a zpěv. Tématem Slovanských pramenů bude i vztah k rodině a kulturní kořeny. Impulzu to řekl za pořadatele Volodymyr Pichak.
5: Festival vznikl jako prostor pro setkávání lidí prostřednictvím kultury, hudby a tradic a nejde o politiku, ale o obyčejné lidské setkání, sousedské vztahy a sdílenou kulturní zkušenost. Možná máme různé názory nebo životní zkušenosti, ale právě kultura často dokáže vytvářet mosty tam, kde slova nestačí.
4: Program zahrnuje vystoupení hudebních a tanečních souborů, workshopy, kreativní dílny, občerstvení nebo řemeslný jarmark. Rokycany plánují nový zimní stadion. Prvním krokem je už schválené pořízení změny územního plánu. Ta umožní vybudovat sportoviště v areálu bývalých kovohutí.
6: Současný zimní stadion už nebude možné využívat dlouhodobě. Podle posudku statika má totiž ocelová konstrukce životnost 12 let. Přestavba není podle města reálná. Vypadly by totiž až dvě sportovní sezony. Varianta rozšíření o druhou ledovou plochu také padla. Teď startuje změna územního plánu. Změní se využití plochy vytipované pro stavbu v areálu kovohutí z výroby na sportoviště. Stávající stadion byl vybudován své pomocí v někdejší akci Z v roce 1974. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Rokycany.
2: S Impulzem na hokej.
4: Čeští hokejisté si po večerním utkání foukají rány. Ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili. I přes obrat nakonec ve Friburgu překvapivě podlehli Slovinsku 2-3 v prodloužení. Po úvodní suverénní výhře nad Dánskem 4-1 tak mají naši bilanci jednoho vítězství a jedné prohry. Porážka je o to štiplavější, že se Slovincům povedlo náš národní tým na světovém šampionátu přehrát poprvé v historii. Dnes mají svěřenci kouče Radima Rulíka volný den, zítra je čeká švédská prověrka. Češi k ní nastoupí znovu až ve 2020.
0: Když to vezmeme s tipem, všechno jednou poprvé.
4: Je to tak.
0: Jednou nám museli dát obrenku navíc, to se nedá nic dělat. Každopádně dneska si kluci skočí na zmrzku a zítra už zase budou ve formě.
4: Ideální.
0: Posloucháte Impuls, tady je Honza Liněk, přeji vám krásnou neděli. Jak je u vás, taky se ochladilo nebo prší? Ozvěte se třeba přes náš WhatsApp.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: Kontaktní číslo do studia je 605 222 007.

pravidelný ráno na Impulzu a Phil Collins. Pokračují křestové a křenové slavnosti v hostíně u Vojkovic na Mělnicku. Nabídnou gastronomické zážitky s čerstvým křestem a mělnickým křenem, kulinářské speciality a soutěže jako křestožrout roku a rychlostní strouhání křenu. Mňam. Končí čtyřdenní valenštejnské slavnosti v Jičíně. Součástí slavností je slackline show mezi jičínskými mrakodrapy, kde chodci chodí po nataženém laně. Už jsem pár videí viděl, je to adrenalin. Končí dobrovolnická akce Zelený špindl, která propojuje veřejnost, místní obyvatele i návštěvníky hor s cílem společně uklidit Krkonoše po zimní sezóně. V Terezíně se koná pietní shromáždění Terezínská trizna při příležitosti 81. výročí osvobození a akce s rodinou do Vesce v Liberci nabídne celodenní program plný sportu, zábavy a zážitků. Svou práci tady představí složky integrovaného záchranného systému. Běží se odtud i charitativní běh pro paměť národa. Akcí se koná spousta napříč celou Českou republikou a pokud i vy o nějaké víte, klidně můžete i s počasím nahlásit teďka přes WhatsApp. A to do Impulzu. Číslo je 605-222-007. Tady je rádio, žijeme muzikou, za chvilku už Miley Cyrus nebo Lucie.

0: Je půl osmé, krásné dobré ráno, přeji Honza Daněk, dneska zaskakuju za Kubika Voříška, přeju vám hezký den, hezkou neděli, pokud jste zrovna otočili knoflikem rádia a ladíte, říkáte si půjdu na procházku. Dnešní počasí si rozdělilo republiku jako dvě úplně jiné nálady. V Čechách to bude většinou pohodové polojasno až skoro jasno, jen občas se objeví kupovitá oblačnost, která si sem tam dovolí přehánku, hlavně na západě. Jinde spíš jen tak symbolicky, aby se neřeklo. Na Moravě a ve Slezsku to bude úplně jiný příběh. Zataženo až oblačno, místy déšť, na východě dokonce i trvalejší. Ale dobrá zpráva, k večeru se v jihozápadní polovině Moravy začne obloha trhat a zlepšovat, takže den neskončí úplně šedivě nebo šedově. Teploty se budou držet dneska přes den napříč republikou mezi 13 a 18, ale východ a severovýchod Moravy a Slezska zůstane u skromnějších 11 stupňů. Na horách 8 a kdo míří do Beskyd, tam je to skoro na teplý čaj, jen 3 stupně Celsia. A propo nejen v Beskydech, protože Marek píše na náš WhatsApp s číslem 605-222-007, že jede. Solnice, Rychnovsko, Holice je 5 až 6 stupňů, pocitově spíš minus 5. Radek píše z Lázní Bohdaneč, má 6 stupňů a jasno. Je to autobusák, který nás poslouchá právě teďka, zdravím a šťastnou jízdu. Ruda má v Domažlicích jasno a 2 stupně Celsia a z Milovic píše Vláďa má jasno a 7 stupňů nad nulou. Ať už jste kdekoliv, do Impulzu můžete napsat vy také a vysílat s námi.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: skvělý rok se ti nestárnoucí, dá se říct. Za malou chvilečku Petr Rezek, písnička Symbolzovic krabičky, nejkrásnější déšť, to bude hlavně pro ostraváky. Mimochodem z východu a jeho východu píšete o hodně zatažené a deštivé obloze. Můžete psát dál, jak je u vás napříč celou Českou republikou, kde si naladíte váš oblíbený impuls. A hostem našeho rádia je teďka na telefonu oslavenkyně, zpěvačka Markéta Konvičková.
1: Dobré ráno.
0: Dobrý den. Co máte dneska v plánu?
1: No jaký, vy jste to tak trošku nakousnul, takže dneska budu slavit své krásné 32. narozeniny a plánujeme oslavu s rodinou, půjdeme na společný oběd, potom nějaký dort a dárečky a tak, takže dnešek opravdu strávím s těmi nejbližšími na rodinné oslavě.
0: Zdravíčko, štěstíčko, znáte to. Co se k narozkám přejete?
1: No to právě nevím, protože já jsem tak jako tajně, nebo tajně, jo, tak nějak trošku naznačila, jako co by mi udělalo radost a mě by udělali radost jako palmy na zahradu, nebo takové ty velké olivovníky, jo, takže jsem říkala, a tak to nevím, jakým způsobem to teda do té restaurace donesou, dotáhnou, takže nevím, jestli moje přání bude vyslyšeno, nevím, co dostanu, říkám, pro mě bude důležité to, že se tam všichni sejdeme, no a jestli už mi potom někdy někde přistaví nějakou palmičku třeba na zahradě, tak to už bude jenom velký bonus.
0: No ono to, co si budeme povídat, ono to vážně jako docela stojí tyhle věci, když člověk sází na zahradu i pitomý tuje. Někde jsem četl, že letos budete méně vystupovat, chystáte se spíš odpočívat nebo?
1: Bude toho méně až tolik, že toho vlastně bude úplně nula. Já jsem si opravdu řekla vlastně na konci minulého roku, že tento rok bude takový pro mě trošku osudový, že opravdu si dávám takovou koncertní pauzu, protože mě několikrát trošku zradilo i zdravíčko a říkala jsem si, že není úplně dobré a profesionální vlastně jako jet jakoby nic, takže jsem se rozhodla vlastně dát se do pohody, chodím na hodiny zpěvu, vytvářím si písničky, vlastně nic mě tak jako netrápí, netíží a maximálně se věnuju dceři, rodině, domečku, takže i tomu sázení, dovoleným, sluníčku a řekla jsem si prostě, že tento rok v uvozovkách obětuju, abych opravdu mohla zpívat ještě třeba dalších 30-40 let. Co se týče koncertů, tak ty doufejme budou až v dalším roce.
0: Markéto, ale vy jste poměrně významně činná na sociálních sítích, takže předpokládám, že tam pořád zůstáváte a budete. Jak se tomu říká, jste prostě influencerka.
1: No je to pravda, že si moc vážím, že v podstatě mám na svém profilu přes 250 000 lidí, což je opravdu krásná komunita, krásné číslo, takže proto jsem si říkala, že budu aspoň aktivní, co se týče prostě tady tohohle světa, že neusnu úplně na vavřínech a budu tam prostě fungovat samozřejmě taky v menší míře a vlastně jenom tak, jak cítím, že bych chtěla a že se mnou počkají a i na ty písničky a na věci, které právě potom budu třeba chystat v průběhu toho.

0: příštího roku. Takže mám radost a těším se, co tento rok přinese na ty další.
1: Markéta Konvičková má prostě radost ze života. Oslavte to dobře s rodinou dneska, to je základ a mějte se nádherně.
0: Děkuji vám moc krát, jste moc hodní a mějte se hezky.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Libor Janda, Verona nebo i Rejžer budou hrát na Impulzu. Posloucháte nedělní ráno ve 7:45. Zdraví Honza Daněk. Zpěvák Tomáš Klus pátek v našem vysílání oslavil 40. Mezi gratulanty byli i Jirka Kučerovský, Věra Martinová, Eva Farna, Tomášova rodina a pak přišlo i jedno velmi speciální přání. Poslechněte si.
1: Narozeninový pozdrav pro Tomáše. A puštím to záměrně před vámi, paní Věro, protože vy toho pána budete taky dobře znát.
2: Ahoj, Tomáši. Chtěl jsem ti vzletnými slovy popřát to, co se přeje, ale pak mi došlo, že to nemá smysl. Já to řeknu divně, ale ty už jsi to, co bych přál někomu, když jdu přát. Kdybych ti měl něco popřát, tak asi zdraví tobě i celý rodině. A věř, že vím, o čem mluvím. Potom bych ti chtěl říct, to jsou takový citlivý slova, který se těžko říkají. Prostě tě mám rád a hodně. Honza.
1: Honza Nedvěd! Jako gratulace, Tomáš plný emocí. Bylo to velký, děkujeme.
3: To je strašná rozbíječka, ale tohle ne, až
1: nezlob
3: není,
1: se na nás.
3: Až není trošku fér.
1: To se tak někdy děje.
3: Ale jsem za to strašně šťastný, protože wow, děkuju.
0: Pokud vám narozeninová oslava v našem živém vysílání utekla, spoustu videí najdete také na YouTube kanále Rádia Impuls i na sociálních sítích. Přidejte si nás, jsme Rádio se 4A.
4: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.
5: Pomalu otevíráš oči.
4: Hrajeme non-stop, třeba na druhé.

0: mobilní aplikace Rádia Impuls, zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na příjezdu do Zlína z Vizovic na 49 bourala dvě osobní auta a doprava tam zpomaluje. Na D5 se na 28. kilometru ve směru od Prahy na Rozvadov dejte pozor na sraženou zvěř na vozovce. Na Českokrumlovsku v úseku Zátoňské dvory Zátoň havaroval osobák a na Jablonecku na příjezdu do Rádla u Jeřmanic narazilo osobní auto do stromu. Na místě jsou hasiči i policie a silnici tam museli uzavřít. Objeďte ji. Objeďte to. A hlavně dobře dojeďte. Bezpečně s Impulzem, kdyby něco, ozvat se můžete přes aplikaci a nahrát dopravu i vy.

0: Imbolos, krásné ráno, přeji vám zadaněk, zaskakuju dneska za Kubíka Voříška, takže teďka mám tady na horkém drátu Krnov.
1: Krásné nedělní ráno z Krnova, kde máme zataženo, zamračeno, šedivo, škaredo, 9 stupňů, takže zima, ale konečně neprší, takže dneska to vypadá na parádní procházku. Doufám, že to vydrží a těším se na teplejší odpoledne. Ahoj Šárka.
0: Ať to vyjde, v Ostravě, ale déšť je, napsal nám před malou chvíli náš posluchač, náš WhatsApp 605 222 007. V Čechách dnes příjemně polojasno, jen místy přehánka, na Moravě a ve Slezsku spíš zataženo a déšť ve východní polovině i trvalejší. Teploty přes den v republice 13 až 18, na východě 11, v Beskydech jen 3 stupně Celsia.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek pro...

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné, fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem na rádiu Impuls.
4: V Chomutově včera zadrželi člověka s dlouhou zbraní. Ohledání potvrdilo smrt keporka Katymyho. Olomoucké slepice jdou s dobou. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: Policisté a hasiči večer zasahovali v Chomutově kvůli člověku s dlouhou zbraní. Nejprve se pohyboval v centru města, pak se uchýlil do budovy v Rígrově ulici, ze které byl podle hasičů cítit plyn. Mluvčí policie později pro agenturu ČTK ujistila, že veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí. V současné době probíhají úkony trestního řízení a případem se nadále zabývají kriminalisté. Mluvčí hasičů informovala, že do centra Chomutova kvůli incidentu vyjelo 5 jednotek. Další podrobnosti neuvedla. Uhynulá velryba u dánských břehů je sledovaný keporka Katymy. V nedávné době několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kytovce se našlo sledovací zařízení, kterému experti dali během záchranné akce. Podle agentury DPA o tom informoval mimo jiné dánský úřad pro životní prostředí. Ještě v pátek přicházely zprávy, že vyplavená velryba na sobě žádný vysílač nemá. Až další ohledávání totožnost Katymyho potvrdilo. Po vypuštění velryby 2. května nebylo jasné, co se s ní stalo. Odborníci ale hodnotili její dlouhodobé šance na přežití jako velmi nízké. O osud keporkaka uvázlého na mělčině se intenzivně zajímala média i veřejnost. Moderní technologie pronikají i do chovu slepic. Firma z Olomoucka si pořídila mobilní kurník, který se díky vlastnímu pohonu sám pohybuje po louce. Stovkám slepic tak neusále nabízí čerstvou pastvu. Ředitel Hanácké zemědělské Ondřej Solar si od toho slibuje snůšku tisíce pastevních vajec měsíčně. A jak dodává, není vejce jako vejce.
5: Získáme další produkt, který je oproti tomu konvenčnímu klasickému vejci, i když už nebudou ty slepice v těch halách v klecích, tak pořád je to úplně něco jiného. Tahle slepice má denně čerstvou pastvu, je prostě na čerstvém vzduchu, to vajíčko má úplně jiný hodnoty výživový, než to klasický vejce stěhal.
4: Pastevní vejce z mobilního kurníku bude firma prodávat v automatu u svého areálu. Nabídne je také provozovatelům restaurací. Ostrovní stát Kuba v karibské oblasti je na hranici kolapsu. Dochází palivo, jídlo, nefunguje zdravotnictví. Spojené státy nabídly Kubě spolupráci, ovšem výměnou za radikální politické reformy.
6: Mezi Washingtonem a Havanou probíhají dramatická jednání. Americký šéf CIA osobně doručil do Havany vzkaz od prezidenta Trumpa. Amerika pomůže ale pouze v případě rezignace komunistického vedení země. Vyjednávání přichází v době, kdy se Kuba ocitá v totálním kolapsu. Po americké blokádě dodávky ropy, tam nefunguje elektrika a ulicemi zmítají masové protesty. Washington nabídl humanitární pomoc v hodnotě 100 milionů dolarů. Pokud režim neustoupí, hrozí naopak tvrdým zásahem. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: Fotbalisté Slávie se po středečním zisku mistrovského titulu vrátí na hřiště. V předposledním kole prvoligové nadstavby se předvede v Hradci Králové, kam zamíří nejspíš bez řady hráčů, kteří dostanou krátké volno před srazem reprezentace. Ve skupině o titul je před dnešními zápasy jisté také konečné umístění 2. Sparty, 3. Plzně a 6. Liberce. Vicemistři Zlatné se představí v Liberci, Plzeň bude hostit Jablonec. Všechny zápasy začnou úderem 5. hodiny odpoledne.
7: Tak, na jihovýchodě máme zimu, leckde i deštivo a Čechy se probouzí do radostného, jasného, byť chladného rána. Jak je u vás, můžete napsat do Impulsu přes WhatsApp 605 222 007.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Impulzem na fotbal.
1: Posloucháte Impuls, krásný den, už pomalu sfoukávali svíčku naděje. Baník Ostrava byl včera na večer na pokraji sestupové bažiny z první fotbalové ligy. Ale poté, co vyhrál nad Zlínem 2-0 a Dukla Praha prohrála v Teplicích, je naraz všechno jinak.
2: Před zápasem znělo Baníčku, my jsme s tebou, konstelace, ale byla taková, že Dukla Praha nesměla vyhrát v Teplicích a Baník musel porazit Zlín. Naděje nebyla bohví jaká. Fandové i faninky to cítili.
3: Jiskřička je, ale je tak malá, že ji nevidíme.
4: Šance je vždycky, ale je malá, strašně malá a už to nemáme svých rukou.
2: Ale bohové ostravského fotbalu byli v sobotu doma. Zlínský Kopečný otevřel skóre po 9 minutách vlastním gólem. To už začalo být veselý. Dukla v Teplicích prohrála 0-2, Baník stejně vyhrál nad Zlínem a naraz se bude rozhodovat na Julišce v sobotu. Tohleto konstatování je docela přesné.
5: Baník přežil klinickou smrt.
2: Naděje na záchranu pro Baník žije a proto zase platí Baníčku, my jsme s tebou. Jan Čada, Rádio Impuls, Ostrava.
0: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
6: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
6: Kurňa, tolik receptů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, tmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strik a milion dalších názvů.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky, miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bubrinkama navíc. Už tento víkend Olga Lounová.

0: 3:04 na ranní rozcvičku. Krásné ráno a hezkou neděli přeje Honza Daněk. Dnešní počasí si hraje na dvě republiky. V Čechách se obloha tváří přátelsky. Polojasno až skoro jasno, jen občas se tam připlete pár nadšených kupovitých mraků, které si zkusí hodit přeháňku, hlavně na západě. Na Moravě a ve Slezsku to bude o poznání zamyšlenější. Zataženo až oblačno, místy déšť, na východě i vytrvalejší, ale večer se to v jihozápadní části Moravy začne pomalinku rozjasňovat. Teploty se udrží dneska mezi 13 až 18, východ si jede po svém, bude chladnější kolem 11, na horách 8 a v Beskydech to připomíná skoro pozdní podzim, jen 3 stupně Celsia. No a to, že v Beskydech je opravdu uplakáno, potvrzuje i posluchačka Ilona Strojanovic. Vypadá to na další uplakaný den, hlásí nám zataženo a deštivo. Naopak v Aši na druhém konci republiky máme posluchačku Blaženu, má krásně slunečno modrou oblohu a zatím 8 stupňů. Saša je v Českých Budějovicích 5 stupňů a svítí tam slunko. A Elda je z Ivančic, je tam 9 stupňů a naštěstí už neprší. Dozvěděl jsem se od našich posluchačů. Napište taky, jaké máte počasí a třeba i náladu. Na 605 222 007, to je náš rádiový WhatsApp.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: A 7 minut, neděle na Impulzu, pohodová jako vždycky. V rámci projektu Světlo pro AIDS se večer červeně rozsvítí vybrané budovy v českých městech jako připomínka obětí viru HIV. Při té příležitosti se v pražské Stromovce koná 15. ročník charitativního běhu Run and Fun. Spolek Milion chvílek pořádá ve 12 krajských městech pochody na podporu České televize a Českého rozhlasu. Pokračuje také akce Živé vnitrobloky Bleší trhy. Tato akce otevírá 8 pražských vnitrobloků veřejnosti. Ve Švýcarsku pokračuje mistrovství světa hokejistů. Sledujeme ve zpravodajství stejně tak jako čtvrté kolo nadstavby první fotbalové ligy. V 17 hodin Hradec se Slaví. Slovan Liberec se Spartou Praha, Viktorka Plzeň s Jabloncem. Držím palce. A ještě ze zahraničí do Nizozemska dneska večer připluje výletní loď, kterou zasáhl hantavirus. I tuto událost sledujeme dřív než ostatní ve zpravodajství Rádia Impuls. Teď už zpátky k pohodové muzice. Jste připraveni na diskohrádky?
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Závidím těm, co budou mít v neděli večer diskohrádky. Anna Sagorová, Petr Kotwald, Standa Hložeň. Písnička z Impulzovic krabičky.
1: S Impulzem na hokej.
0: No jo, mluvil jsem, že se samozřejmě dneska budeme zaměřovat na hokej a tak. Pro vás mám, pro hokejové fanoušky, dárky od Tip Sportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. Získat je můžete u nás na Instagramu. Nezapomeňte, že zápasy můžete sledovat živě na tipsport.cz. Mrkněte se už teď na rádiový Instagram.
2: Říká se, že svět je malej. Jo, dokud neotevřeme.

0: Otevřete naši aplikaci. Aplikace Rádia Impuls. To je celý hudební vesmír v kapse. Jednou romantika, jak z prvního rande. Jindy country, že máte chuť vzít kotlík a zmizet do lesa. A nebo přepněte na horký hity, co vyžehlí i šéfovu náladu. Tak si stáhněte naši aplikaci a rozšiřte si hudební svět. Kdekoliv a kdykoliv.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Ústí nad Labem, křižovatce ulic Peškova a na Skalce se srazilo osobní auto s trolejbusem. Nehoda dvou osobních vozů částečně brání provozu na příjezdu do Zlína z Vizovic, je to na silnici 49. Uzavřená je po nehodě osobního auta, které narazilo do stromu, silnice na Jablonecku na příjezdu do Rádla z Jeřmanic. A poruchané osobní auto máme nahlášeno z D5 na 27. kilometru. Je to ve směru od Plzně na Rozvadov. Jeďte opatrně, kdybyste měli doplňující informace, klidně nám je můžete nahrát přes aplikaci Impulzu. Dobře, dojďte.

0: posloucháte Impuls. Příjemné a krásné ráno vám přeje Honza Raněk. Tomáš Klus v pátek v našem vysílání oslavil 40. narozeniny. Mezi gratulanty byly i Jirka Kučerovský, Věra Martinová, Eva Farná, Tomášova rodina a pak přišlo jedno velice speciální
1: přání. Tady to je speciální narozeninový pozdrav pro Tomáše. A puštím to záměrně před vámi, paní Věro, protože vy toho pána budete taky dobře znát.
2: Ahoj, Tomáši. Chtěl jsem ti vzletnými slovy popřát to, co se přeje, ale pak mi došlo, že to nemá smysl. Já to řeknu divně, ale ty už jsi to, co bych přál někomu, když jdu přát. Kdybych ti měl něco popřát, tak asi zdraví tobě i celý rodině. A věř, že vím, o čem mluvím. Potom bych ti chtěl říct, to jsou takový citlivý slova, který se těžko říkají. Prostě tě mám rád a hodně. Honzo.
1: Honza Nedvěd! Jako gratulace, Tomáš plný emocí, bylo to velký, děkujeme.
3: To je strašná rozbíječka, ale tohle až není trošku fér.
1: To se tak někdy děje.
3: Ale jsem za to strašně šťastný, protože wow, děkuju.
0: Atmosféru ve studiu vám přiblíží také videa, jsou na našem YouTube kanále a pokud nesledujete sociální sítě Impulzuječ, na čase, abyste si nás přidali do oblíbených, najdete nás jako rádio se 4 A. A počasí v Čechách dnes převážně pohodové, polojasno, jen občas se na obloze objeví pár nafoukaných kupovitých mraků s přehánkou. Na Moravě a ve Slezsku bude spíš zamračené drama místy i s trvalejším deštěm. Přes den teploty 13-18, na východě kolem 11, na horách chladněji. Beskydy si jedou skoro zimní 3 stupně Celsia. Sklad na 5 stupňů hlásí teď Ivan, Nový Jičín Loučka, 8 stupňů a déšť, píše Sonja. A ze Štiklovské Rokle u Nové Paky, kde se jede mistrovství republiky v autokrosu, se hlásí Marta, svítí slunko 7,5 stupně Celsia. Napište taky do Impulzu přes WhatsApp 605 222 007.
4: Víkend s rádiem Impuls.
5: Chodíte rádi pěšky? Šli jste někdy dálkový pochod? Třeba Praha, Vrčice? Kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali? A kde jsou podle vás nejkrásnější výšlapy? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
4: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
6: Čeští hokejisté na šampionátu podlehli Slovinsku. Konečná skončí jako předsedkyně KSČM. Hantavirus se potvrdil u dalšího pasažéra lodi. Je 9 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Slovinsko přepsalo historické tabulky českého hokeje. Papírově slabšímu soupeři ze Slovinska naši reprezentanti podlehli na mistrovství světa v hokeji úplně poprvé. Ze svého druhého utkání na světovém šampionátu ve Friburgu český tým odešel s porážkou 2-3 po prodloužení. Našim se tak nepodařilo navázat na silný úvodní duel turnaje, ve kterém porazili Dánsko 4-1. Dnes musí národní tým nabrat síly. Zítra se svěřenci kouče Radima Rulíka utkají se Švédskem. I po třetí se představí ve večerním programu, tedy ve 2020. Europoslankyně Kateřina Konečná stříhá metr v čele KSČM. Za 2 týdny opustí pozici předsedkyně této neparlamentní strany. Tu vede od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Na sjezdu 30. a 31. května Konečná už nebude kandidovat. Řadovou členkou nicméně zůstane. Po loňském volebním neúspěchu hnutí Stačilo, které vedla, dala funkci k dispozici. O křeslo šéfa se bude ucházet 5 kandidátů. KSČM vznikla v březnu 1990. Navazuje na činnost komunistické strany Československa, která v roce 1948 na víc než 40 let nastolila v Československu totalitní režim. V parlamentu měla zastoupení od vzniku samostatného Česka do roku 2021. Dnes uplyne přesně 40 let od otevření multifunkční arény v Ostravě Vítkovicích. Ve své době patřila k nejmodernějším a největším v Evropě. Kromě hokejových a dalších sportovních bitev byla hala svědkem také celé řady koncertů největších hvězd světové populární hudby.
7: Bob Dylan, Joe Cocker, Sting, Deep Purple, Black Sabbath nebo José Carreras. To jsou jen některá jména světových hvězd, jejichž hlasy se ostravskou halou rozezněly. Nejznámější je ale jako domácí stadion hokejistů Vítkovic. Několikrát hostila i mistrovství světa v hokeji. Stavba, kterou navrhl nejznámější slovenský architekt Vladimír Dedeček, je právem jednou z ostravských dominant a s kapacitou 11 000 diváků je druhou největší halou v Česku. Její provoz je ale drahý, uvažuje se proto o stavbě menší haly pro zimní sporty. A Vítkovická aréna by po rekonstrukci měla sloužit jen pro kulturní a společenské akce. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
6: Pražská ČVUT má už 30. formuli. V rámci mezinárodní soutěže je od roku 2007 vyvíjejí přímo studenti. Můžou se tak už během svého studia seznámit s praktickým využitím teoretických znalostí. Díky tomu vysoká škola každý rok představí nové vozidlo. Vedoucí autonomní a PR skupiny týmu i Force Prague Formula Marko Matoničkin Impulzu řekl, že i tak soutěž stále přináší něco nového.
8: Určitě se kam posouvat. Tomu napovídá ta nejnovější kategorie, což je autonomní. Ty týmy se každý rok zlepšují. Dokonce se dostáváme už na fyzické limity auta, že opravdu ty algoritmy nejsou ta nejslabší stránka, ale opravdu se optimalizují ty vozy pro to, aby byly co nejrychlejší v tom autonomním režimu.
6: Do budoucna se dá čekat, že studenti budou v rámci soutěže vyvíjet i vozy s vodíkovým pohonem. Nový závodák musí vzniknout vždy během pouhých dvou semestrů. Jednomu kanadskému pasažérovi výletní lodi s Hantavirem vyšel pozitivní test. Podle serveru BBC bylo na plavidle celkem 6 Kanaďanů. Agentura Reuters uvedla, že nakažená osoba během převozu do izolace nepřišla do kontaktu s veřejností. Pasažér měl pozitivní test poté, co se u něj projevily mírné příznaky. Podle zdravotnických úřadů provincie Britská Kolumbie musí výsledky ještě potvrdit Národní mikrobiologická laboratoř. Podle BBC se tímto případem zvyšuje počet nakažených osob na 11. Všichni z nich jsou pasažéři ze stejné výletní lodi. 3 úmrtí na hantavirus a několik případů nákazy mezi cestujícími na lodi vyvolaly obavy a někteří připomínají v této souvislosti pandemii COVID-19. Epidemiologové i Světová zdravotnická organizace ale strachy uklidňují. Upozornili, že hantavirus se nešíří tak snadno jako koronavirus. Další zásadní rozdíl je, že se tentokrát nejedná o nový virus, jakým byl právě COVID-19.
1: Příjemné nedělní ráno vám přeje Honza Daněk, zpěvačku Markétu Konvičku dneska probudím, popřeju k narozeninám, ale teď probouzím celý národ a posílám můj svět od činasky.
4: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Dobré ráno, krásnou neděli. Čeká většinou slunečná, ale na Moravě šedivá, zatažená. Dál můžete psát i na 605 222 007, jak je u vás. Pokračují křestové a křenové slavnosti v Hostíně u Vojkovic na Mělnicku. Kdybyste měli náhodou chuť, můžete si tam zobnout dobrý jídlo a účastnit se soutěže jako Křestožerout roku nebo soutěže v rychlostním strouhání křenu, to také existuje. Končí čtyřdenní valenštejnské slavnosti v Jičíně. Končí také dobrovolnická akce Zelený špindl, která propojuje veřejnost a místní i návštěvníky hor s cílem společně uklidit Krkonoše po zimě. V Terezíně se koná pietní shromáždění Terezínská trizna k příležitosti 81. výročí osvobození. Akce s rodinou Dovezt se v Liberci nabídne celodenní program plný sportu, zábavy a zážitků. A Božkovský ostrov v Plzni hostí Mezinárodní festival Slovanské prameny. Ten propojí českou a ukrajinskou komunitu. Volodymyr Pichák Impulzu za pořadatele řekl, že na návštěvníky čeká pestrý program pro děti i dospělé.
1: Vystoupení českých i ukrajinských hudebních a tanečních souborů, folklor, moderní hudba, workshopy, kreativní dílny, doprovodný program pro rodiny, občerstvení, společné grilování a řemeslný jarmark.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.

0: Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
2: laskavá nám.

0: My očku Markétu Konvičkovou budeme probouzet a přát k narozkám za malou chvilku v našem nedělním ránu. Tady je Honza Daněk, zdravím všechny, kteří pustili rádio v 9:30. A jak to dneska vypadá s počasím? No vypadá. Není to zlý, v Čechách převážně pohodové polojasno, jen občas se na obloze objeví pár nafoukaných kupovitých mraků s přehánkou. Na Moravě a ve Slezsku to bude spíš zamračené drama, místy i s trvalejším deštěm, ale k večeru se to na jihozápadě Moravy začne tvářit přívětivěji. Teploty budou dneska přes den klouzat mezi 13. a 18. na východě 11. No a na horách chladněji, Beskydy si jedou 3 stupně Celsia, to je skoro jako v zimě. Ale ono na horách bylo vůbec chladněji. František psal z Nýrska dneska, měl tam 0,5 stupínka nad nulou, když psal před 2 hodinkama. A když jela Karolína cestou do práce z Javor přes Českou Kamenici, teploty se pohybovaly v rozmezí mezi 1 až 4 stupně Celsia. I teď si ještě určitě vemte teplejší svetřík nebo kabátek. A hlavně mějte hezkou neděli.
1: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická aréna v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj 3. pohárový titul, zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Generálním partnerem MOL Cupu je společnost MOL.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: ráno do celého Česka, tady v Čechách nám prosvítá sluníčko, teďka do studia, jak to vypadá, je to super. Naopak v Ostravě mi psal před malou chvilkou Jožka, že je tam šedivo a hnusně, že pršelo, no jo, no tak republika se dneska tváří, že jsou dvě, tak to přežijeme, ne? Hostem na lince Impulzu je zpěvačka a oslavenkyně Markéta Konvičková.
1: Dobré ráno.
0: Dobrý den i vám. Co máte dneska v plánu?
1: No jaký, vy už jste to tak trošku nakousnul, takže dneska budu slavit své krásné 32. narozeniny a plánujeme oslavu s rodinou, půjdeme na společný oběd, potom nějaký dort a dárečky a tak, takže dnešek opravdu strávím s těmi nejbližšími na rodinné oslavě.
0: Za Impuls přeju zdraví, štěstí, lásku.
1: Děkuji moc krát.
0: Co si k narozkám přijete?
1: No to právě nevím, protože já jsem tak jako tajně, nebo tajně, jo, tak nějak trošku naznačila, jako co by mi udělalo radost a mě by udělali radost jako palmy na zahradu, nebo takové ty velké olivovníky, jo, takže jsem říkala, a tak to nevím, jakým způsobem to teda do té restaurace donesou, dotáhnou, takže nevím, jestli moje přání bude vyslyšeno, nevím, co dostanu, říkám, pro mě bude důležité to, že se tam všichni sejdeme, no a jestli už mi potom někdy někde přistaví nějakou palmičku třeba na zahradě, tak to už bude jenom velký bonus.
0: Palmy, palmy. Nikdy jsem četl, Markéto, že letos neplánujete vůbec vystupovat, že chcete odpočívat a tak dál.
1: Bude toho méně až tolik, že toho vlastně bude úplně nula. Mm-hmm. Já jsem si opravdu řekla vlastně na konci minulého roku, že tento rok bude takový pro mě trošku osudový, že opravdu si dávám takovou koncertní pauzu, protože mě několikrát trošku zradilo i zdravíčko a říkala jsem si, že není úplně dobré a profesionální vlastně jako jet jakoby nic. Takže jsem se rozhodla vlastně dát se do pohody, chodím na hodiny zpěvu, vytvářím si písničky, vlastně nic mě tak jako netrápí, netíží a maximálně se věnuju dceři, rodině, domečku, takže i tomu sázení, dovoleným, sluníčku a řekla jsem si prostě, že tento rok v uvozovkách obětuju, abych opravdu mohla zpívat ještě třeba dalších 30-40 let. Co se týče koncertů, tak ty doufejím budu až v dalším roce.
0: Na telefonu je zpěvačka Markéta Konvičková. Že vy jste poměrně významná influencerka, působíte hodně na sociálních sítích, máte tam armádu sledujících a i od tu se stáhnete, nebo?
1: No je to pravda, že si moc vážím, že v podstatě mám na svém profilu přes 250 000 lidí, což je opravdu krásná komunita, krásné číslo, takže proto jsem si říkala, že budu aspoň aktivní, co se týče prostě tady tohohle světa, že neusnu úplně na vavřínech a budu tam prostě fungovat samozřejmě taky v menší míře a vlastně jenom tak, jak cítím, že bych chtěla a že se mnou počkají a i na ty písničky a na věci, které právě potom budu třeba chystat v průběhu toho příštího roku. Takže

0: mám radost a těším se, co tento rok přinese na ty další.
1: Paní Markéto, krásné narostky, hlavně to zdraví a pohodu. Mějte se moc hezky a já se na vás na Impulzu budu zase těšit.
0: Děkuji vám moc krát, jste moc hodní a mějte se hezky.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: jste zvědaví, co se bude dít zítra v Halo tady Impulzovi. No jasně, bude se hrát zase až o 100 000 korun. Já doufám, že jste připraveni na hru a že i zítra ráno si pustíte vaši rádiovou rodinku. Klárka s Honzou se na vás těší už teď, dřív než ostatní. No a vy, kteří jste na silnicích, třeba jedete za rodinou, na Prachaticku v křižovatce ulic Komenského a Žižkova vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Další zprávy doplním za chvilku.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení.
4: Vy nám řeknete, kde nejsou, kteří nejsou a proč nejsou.
5: Jako ten stomatolog, kterého by lidé chtěli, to znamená, který je levný, šikovný, může zítra a je sympatický, ten nebyl nikdy.
1: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu.
6: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka na Prachaticku. V křižovatce ulic Komenského Žižkova vyšetřují policisti nehodu dvou osobáků. Projíždějte opatrně. V Praze na Novém Městě v Salmolovské ulici bourala dvě osobní auta. V Liberecké ve směru do centra je provoz veden pouze do jednoho pruhu, je tam asi kilometrová kolona. Nehoda osobního auta je k vidění teďka na Zlínsku ve Valašských Kloboukách, křižovatce ulic Husická a Zbořisko, nezdržíte se. A na trase z Chebu do Plané na silnici 21 u Dmoulu zasahují záchranné složky u nehody dvou osobáků. Doprava tam zpomaluje v obou směrech. Z dopravy to v tuto chvíli stačí, tu další už můžete klidně nahlásit Tendovi přes aplikaci Rádia Impuls. Zdeněk Sekanina za mikrofonem, ahoj.
7: Ahoj, krásný den všem.
0: Jak se pořád máš?
7: No mám se čím dál tím víc stejně, nad poměry, jak říkával Neboštík tatínek, takže myslím, že dobré, těším se na vysílání, myslím, že máme Česko rádi, odstartujeme s Mirkem Tausigem už za chvilku, alespoň jsem ho tady zahledl, no a těším se na příspěvky o chození.
0: Docela ti to sluší, zdá se mi, že jsi omládl, máš nějaký elixir, přišel jsi na něco, nebo?
7: Ano, to chození.
0: Ať se ti krásně vysílá, Zdendo.
7: Díky moc, ahoj.
0: Zdeněk vám bude dělat společnost a v tuto chvíli už startuje Pink a vy si užijte Rádio se 4A.

0: S vámi je Radio Impuls, krásný den přeje Zdeněk Sekanina. Jaké nás čeká dnes počasí? Na západě převládne polojasno při zvětšené oblačnosti, místy nějaké ty přehánky, no a na východě zataženo až oblačno, večer s výjimkou východu polojasno. Na východě Moravy a také ve Slezsku čekáme déšť, a to i trvalejší. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů Celsia.
1: Radio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: V Německu kvůli historické bombě začala velká evakuace. V Terezíně uctí památku válečných obětí. Ve Splitu sjelo letadlo z runwaye. Je 10 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Německý Pforzheim je na nohou. Kvůli nálezu bomby z druhé světové války proběhla během rána ve městě na jihozápadě země masivní evakuace. Své byty a domy muselo opustit až 30 000 lidí. Hasiči poté začali kontrolovat, jestli všichni místní obyvatelé v dané oblasti výzvy uposlechli. Agentura DPA s odkazem na policii píše, že by evakuace mohla trvat ještě několik hodin. Dosud není jasné, kdy se během dne podaří skoro dvoutunovou bombu zneškodnit. Evakuační opatření ovlivnila i část centra města a železniční dopravu. Omezená je i veřejná doprava. Blízké dálnice se to ale netýká. Na Národním hřbitově v Terezíně na Litoměřicku začíná tradiční tryzna. Oběti nacistické perzekuce uctí u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války politici, diplomati i skauti. Hlavní projev za účasti prezidenta Petra Pavla přednese předseda ústavního soudu Josef Baxa. Za pamětníky promluví přeživší terezínského geta Michaela Vidláková. Na klidný a důstojný průběh tryzny dohlížejí tradičně policisté. Na Národním hřbitově a v jeho okolí se jich pohybuje několik desítek. Do terezínského geta zavlekli nacisté v letech 1941 až 45 na 155 tisíc židů z celé Evropy. Odhaduje se, že v getu zemřelo 35 tisíc lidí na následky stresu, hladu a špatných ubytovacích podmínek. Většinu ostatních pak nacisté zavraždili po transportu ve vyhlazovacích táborech. Plzeň hostí mezinárodní festival Slovanské prameny. Návštěvníci si užijí tradiční hudbu, lidové tradice a zpěv. Tématem Slovanských pramenů bude i vztah k rodině a kulturní kořeny. Impulzu to řekl za pořadatele Volodymyr Pichak.
5: Festival vznikl jako prostor pro setkávání lidí prostřednictvím kultury, hudby a tradic a nejde o politiku, ale o obyčejné lidské setkání, sousedské vztahy a sdílenou kulturní zkušenost. Možná máme různé názory nebo životní zkušenosti, ale právě kultura často dokáže vytvářet mosty tam, kde slova nestačí.
4: Program zahrnuje vystoupení hudebních a tanečních souborů, workshopy, kreativní dílny, občerstvení nebo řemeslný jarmark. Na letišti v chorvatském Splitu včera sjelo letadlo z runwaye. Na palubě Airbusu bylo 130 lidí, nikomu se nic nestalo. Piloti se předtím rozhodli start přerušit z bezpečnostních důvodů. Stroj Aeronet Croatia Airlines měl namířeno do německého Frankfurtu nad Mohanem. Fotbalisté zvou v první lize fanoušky na 3 zápasy. Největší pozornost poutá duel Hradce Králové s mistrovskou Slávií Praha. V domácí hrají o vstupenku do evropských pohárů.
6: Slávia má poněkud pokaňkaný titul jistý. Hradec hraje o 4. místo a to vede do konferenční ligy. Malšovická aréna určitě plná, od 17 hodin se jde na věc. Stejný čas výkopu mají i další 2 utkání v elitní skupině. Ještě do bude vidět, jak si to rozdávají fotbalisté Liberce a pražské Party a z věže katedrály svatého Bartoloměje v Plzni zase na činění se fotbalistů plzeňské Viktorie a hostů z Jablonce. Jan Čada, Radio Impuls.
0: Hezký den přeje Zdeněk Sekanina. Máte rádi turistiku, tak mi napište, kam třeba nejdále jste došli a co vás zaujalo. Za chvilku příspěvky.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Příjemné dopoledne s Impulzu přeje Zdeněk Sekanina. My se vás po celý víkend malých radostí ptáme, jestli chodíte rádi pěšky, jestli jste třeba šli někdy dálkový pochod, třeba Praha-Prčice, protože ten se včera po 59. opět uskutečnil. Napsala Marie, že pochopitelně ani letos nevynechala a že jí hnědá botička moc potěšila. Jenom na vysvětlenou, každý rok dostávají účastníci takovou botičku a organizátoři dost pečlivě tají, jakou barvu bude mít, takže včera to byla botička hnědé barvy. Moc díky za tenhle příspěvek, no a napsala také Kristýna z Olomouce, udělala mi velkou radost, protože já se dnes do Olomouce chystám a když mi to vyjde, tak večeru si udělám procházku přesně v duchu té zprávy, kterou poslala Kristýna, protože píše, chodím v rámci zdraví pěšky do práce a z práce, když jdeme s dcerou na procházku, končíme v dobré kavárně nebo v parku, do budoucna se polepším a budu chodit někam dále, túry ale neprovozujeme, přiznám se, že mě neláká, ale na pizzu si dojdu. Tak Kristýnko, dneska jste mě opravdu inspirovala, takže do Olomouce se dnes těším a v podvečer akorát tu kavárnu asi takhle večer vystřídám nebo vyměním za něco, kde by se dalo načepovat třeba něco málo do oroženého půl litru. V každém případě vás se ptáme, co vy a túry, co vy a pěškochození, kolik kilometrů zvládnete, můžete nejenom psát na 605 222 007, což je číslo pro WhatsApp, ale i nahrávat zprávy do žluté mobilní aplikace našeho rádia. Vysílejte s námi.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Je to hodinka, co studio Rádia Impuls opouštěl Honza Daněk. Láskyplně se zahleděl na naše krásné výherní kolo. No a určitě i doufal, že jim zítra třeba zatočí. Kdo ví, třeba pověříte jeho nebo Klárku. V každém případě, jestli se vám naše ranní skvělá partička dovolá a vy řeknete heslo halo tady Impulzovi, tak vám náleží 10 tisíc, ale přichází ten okamžik, kdy budete moci Honzíkovi nebo Kláře splnit přání a roztočit naše výherní kolo a vám tím udělat ještě větší radost. Třeba dvojnásobnou, trojnásobnou nebo dokonce betáno jackpotovou, tedy desetinásobnou. Abych to přeložil do řeči čísel, bavíme se o 10 000 za heslo, 20 000 v případě dvojnásobku, 30 000 trojnásobku, to už jsou pro mě opravdu velké počty, a nebo 100 000 v případě, že padne betáno jackpot. Je to jen a jen na vás, ale bez hesla halo tady Impulzovi a přihlášení do hry se nic takového nestane, takže se hlaste třeba na našem webu impuls.cz, protože je to zadarmo a navíc se můžete hlásit každých 5 minut. Hodně štěstí!
1: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk. Na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
2: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Radio Impuls. Marie Rotrová, zřejmě letos nejsou kytky v Impulzovi z krabičce za chvilku. Také je uzavřená D6 na 83. kilometru, to už je zase téma pro dopravu za nějakých 5 minutek, sbíráme detaily. No a teď propojíme svět kultury a sportu. Nic není problém pro náš pořád.
1: Sportovní impulzy.
0: Své 40. narozeniny ve vysílání Rádia Impuls trávil písničkář Tomáš Klus. Jeho život ale není jenom o hudbě nebo herectví. Dlouho to totiž vypadalo, že by mohl být také slavný spíše jako sportovec.
2: Tomáš Klus původně dospíval jako moderní pětibojař.
3: Každý den i v neděli jsme jezdili na koně a vlastně 2-3 fázové. Já jsem do toho šel poměrně naplno. Já jsem měl individuální plán na škole, pak když jsem už byl na Dukle tady v Praze, tak jsem prakticky do školy nechodil, jenom jsem chodil na různé zkoušky a trénoval jsem celý den.
2: Když se ponoříme do české hudební scény, zjistíme, že i další hvězdy bývaly mohly být sportovci. Na svou dětskou kariéru skokana na lyžích v pořadu Tiki Taka vzpomínal Kamil Střihavka.
4: My, když jsme jezdili na závody, tak jsme byli trošku jakýmsi zpestřením pro ty ostatní, protože ty oddíly byly součástí vrcholového střediska a měli jiný vybavení než my, takže my jsme měli sešitý kombinézy z tepláků a z teplákových bund, to nám šily naše maminky.
2: Co spoustu fanoušků nepřekvapí, to jsou sportovní vášně Daniela Landy. Takhle pro YouTube kanál Mediasport před lety mluvil před závodem rally.
5: Pro nás je důležitý fakt teď zůstat na cestě. Nikam se nehrát, jako nemám to v ruce, nemám to v hlavě, takže v klidu. Nejsem žito, samozřejmě to je mistr vesmíru, ale já musím skromně.
2: Mnoho slavných hudebníků s vrcholovým sportem skončilo, aby se mohli věnovat muzice. Může to ale fungovat i trošku naopak. Třeba Ben Kristovao v podcastu Proti proudu vysvětlil, jak mu finance a režim úspěšného zpěváka pomohli ve vrcholovém jiu-jitsu.
6: Na rozdíl třeba od jiných zápasníků jsem měl trošku výhodu v tom, že nemusím pracovat každý den od pondělí do pátku, moje práce je o víkendu. Jakmile se do něčeho zamiluju, tak to můžu dát v podstatě celý týden, každý týden, celý rok. Krom toho jsem si udělal tatami i doma, že celá jedna místnost moje je jenom tatami, takže to je jenom vlastně tréninkový prostor pro mě.
2: Tolik česká hudební scéna a netradiční sporty. My se teď na Rádiu Impuls budeme zajímat hlavně o ten tradiční, tedy hokej. Reprezentanty čeká na mistrovství světa 3. zápas, a to zítra v 8:20 večer proti Švédům. Tomáš Zemánek, Rádio Impuls.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: mačetu.
1: Je možné, že mráz kosil mačetou všechny kytky, protože máme, nebo končí nám týden s ledovými muži. Já doufám, že vy zahrádkáři jste si to užili o něco lépe. Uzavřená je D6, což je informace z dopravy 007. Za necelou minutu přidám detaily.
2: Říká se, že svět je malej. Jo, dokud neotevřete naši aplikaci. Aplikace Rádia Impuls. To je celý hudební vesmír v kapse. Jednou romantika, jak z prvního rande. Jindy country, že máte chuť vzít bodlík a zmizet do lesa. A nebo přepněte na horký hity, co vyžehlí i šéfovu náladu. Tak si stáhněte naši aplikaci a rozšiřte si hudební svět. Kdekoliv a kdykoliv.
3: Rádio Impuls, doprava 007.
1: Jedeme s vámi a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je po nehodě D6, ať se to rýmuje, kvůli nehodě osobního auta, a to na 83. kilometru ve směru od Prahy na Karlovy Vary. Na místě přistával vrtulník záchranné služby a z dálnice se sjíždí a najíždí přes exit 83. Na trase z Brna do Uherského Hradiště na silnici 50 u Starých Hutí havarovalo osobní auto. D7, 20. kilometr ve směru od Chomutova na Prahu, tam došlo k nehodě dvou osobních aut. No a podobnou nehodu ještě vidíme ve Svitavách v ulici Antonína Slavíčka. My vám přejeme, ať se vám nehody jen a jen vyhýbají. Kdybyste věděli o koloně nehodě nebo policejní hlídce, tak o tom zpravte ostatní motoristy, budou vám určitě vděční. Jak na to, namluvte to do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu všem.

0: Máme Radio Impuls v Karviné, máme Miladu, která naměřila 9 stupňů a prý prší. V Olomouci jsou na tom lépe, polojasno a 14 stupňů, píše Kristýna. Tak pište i vy ostatní, jaké máte počasí dnes. Na západě ještě polojasno, výjimečně přehánka, na východě zataženo až oblačno. No a na Moravě a ve Slezsku čekáme déšť, a to i trvalejší. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů Celsia a na východě jenom kolem 11.
1: Víkend s Rádiem Impuls.
2: Chodíte rádi pěšky? Šli jste někdy dálkový pochod? Třeba Praha-Vrčice? Kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali? A kde jsou podle vás nejkrásnější výšlapy? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Česku blokuje nehoda. Česko skončilo v Eurovizi 16. Naši na hokejovém šampionátu podlehli Slovincům. 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Nehody na D6 zasahuje vrtulník. U Bošova na Karlovarsku havarovalo osobní auto, převrátilo se na střechu. Policejní mluvčí agentuře ČTK potvrdil, že je nehoda se zraněním. Dálnice je na 83. kilometru ve směru na Karlovy Vary uzavřená. Objízdná trasa vede přes obec Valeč. Přehlížením sjezdu sudeckých Němců v Brně přicházíme o příležitost. Vzhledem k odmítavému postoji vládní koalice zůstane nevyužitá. Podle odbornice na vztahy obou zemí Jany Urbanovské z brněnské Masarykovy univerzity je to škoda.
4: Mohla to být příležitost prohloubení ekonomického partnerství, například na bavorské ekonomické subjekty. Způsob, kterým k tomu vláda momentálně přistoupila, vypadá, že tato příležitost zůstane spíše nevyužitá.
3: Na sněm do Brna se chystá bavorský premiér Markus Söder. Zástupci české vlády ale nepřijedou a ve sněmovně se koalice snaží prosadit nesouhlasné stanovisko k pořádání akce. Ta se vůbec poprvé má konat v Česku. Sjezd proběhne od 22. do 25. května. České vystoupení na písňové soutěži Eurovize provázely technické problémy. Server BBC píše, že během skladby Crossroads zpěváka Daniela Žižky byly potíže s přenosem. Na záznamu je vidět, že se obraz na několik sekund rozmazal a náš umělec zmizel z obrazovky. Organizátoři Eurovize následně uvedli, že při českém vystoupení zaznamenali drobný technický problém s kamerou. Vystoupení umělce ani zvuk ale podle nich událost neovlivnila a proto odmítli možnost, že by se české číslo opakovalo. Nakonec čtení bodů od národních porot jednotlivých států a diváků skončil Daniel Žižka na 16. místě z 25 finalistů. 70. ročník soutěže vyhrála bulharská reprezentantka Dara s písní Bangaranga. Rybáři na Nechranické přehradě stále porušují pravidla. Mezi nejnovější odhalení patří lov během hájení nebo překročení počtu povolených úlovků. Kontroly u vody proto budou pokračovat.
5: Rybářské stráži se i přes zvýšené kontroly nedaří pytlačení na ohři úplně potlačit. Jestliže dřív převládali cizinci, kteří neměli povolenku nebo vodu doslova drancovali, nyní je v kurzu takzvaně nenápadné pytláctví, třeba za asistence rodinných příslušníků. To byl i případ se skoro metrovým candátem, kterého mladý rybář nevrátil zpátky do vody a schovával v igelitce. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Čeští hokejisté si po večerním utkání foukají rány. Ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili. I přes obrat nakonec ve Friburgu překvapivě podlehli Slovinsku 2-3 v prodloužení. Po úvodní suverénní výhře nad Dánskem 4-1 tak mají naši bilanci jednoho vítězství a jedné prohry. Porážka je o to štiplavější, že se Slovincům povedlo náš národní tým na světovém šampionátu přehrát vůbec poprvé v historii. Dnes mají svěřenci kouče Radima Rulíka volný den. Zítra je čeká švédská prověrka. Češi k ní nastoupí zase až večer ve 20:20.
0: No a výsledkové fiasko českých hokejistů včerejší si připomeneme i za 10 minut. Jinak pro vás chystám skvělou muziku Tereza Mašková, Enrico Iglesias a Pavol Habera právě teď.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, skupina ABBA a za českou muziku Činasky Hlavolam už za malou chvilku. Teď asi sport, který zajímá úplně všechny české fanoušky.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Ano, český hokej vstřebává výsledkové fiasko. Šokující prohra se Slovinskem přišla v teprve druhém utkání mistrovství světa a času na reakci je zatím dost. Jestli ale bude snadná, o to se zajímá reportér Tomáš Zemánek. Tak dobré dopoledne, Tome.
2: Hezký den. Prohra 2-3 po prodloužení znamená jeden bod do základní skupiny 8 týmů, ze které postoupí 4 nejlepší. My Češi ji sdílíme se silnější Kanadou a Švédskem nebo nebezpečnými Slováky. Při nejhorším čtvrté místo se zdálo být velmi dosažitelné. To bychom ale všechny slabší manšafty museli porážet. A tahle vize je teď dost narušená. Hokejovější než Slovinci by měli být Norové a o moc slabší nejsou Italové. No a pokud bychom s někým z nich znovu ztráceli, postup do čtvrtfinále by se patrně stal nepravděpodobným.
0: Po dvou zápasech mají Češi 4 body. Připomenu, že si v pátek poradili s Dány a včera tedy nestačili na Slovince. Tome, jaký to byl zápas?
2: Pro svěřence Radima Rulíka střelecky nepovedený. Pálili celkem 35krát, dvakrát častěji než soupeř, přesto mu ale gólově nestačili. Nedařilo se ani v přesilovkách a pouhá územní převaha nestačila. Co může některé fanoušky i členy týmu mrzet, to je sporný zákrok na Tomáše Galvase těsně před soupeřovým zlatým gólem, který pro mnohé představoval podkopnutí. Všichni zúčastnění ale vědí, že hlasitá frustrace tady moc na místě není, protože zápas měl být zkrátka rozhodnutý úplně jinak a mnohem dříve.
0: Tome, pojďme to na závěr trochu odlehčit. Kdo zápas neviděl a teď poslouchá naše povídání o tomhle neúspěchu, toho by mohlo překvapit jméno muže zápasu Lukáše Horáka.
2: To rozhodně a je to chyták. Rodák z Mostu vychytal 33 střel a stal se strůjcem slovinského úspěchu. Původem Čech a někdejší hráč Litvínova se nechal zlákat do cizí reprezentace a teď s ní slaví malý historický úspěch. Jak řekl kolegům z Aktuálně.cz, byl to super zážitek, který si bude pamatovat do konce života.
0: Tolik reportér Tomáš Zemánek a hokejové mistrovství světa. Moc díky, Tome, naslyšenou.
2: Naslyšenou a hezkou neděli.
0: No a já připomenu, že streamy všech zápasů můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci u Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IHF v ledním hokeji, se také můžete zúčastnit soutěží Fantasy a typovačka celkem o 10 milionů korun.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. We'll be right back.

0: kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutovsměr Praha. Bílý čepice. Dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Gulaš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a žranica může začít.
2: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
6: Bleskový pohled na silnice. Připomínám, že uzavřená je po nehodě osobního auta D6 na 83. kilometru ve směru od Prahy na Karlovy Vary. Na místě přistával vrtulník záchranné služby a z dálnice se sjíždí i najíždí přes exit 83. Buďte opatrní.

0: S vámi je Radio Impuls, no a do našeho studia přiběhla Lenka Svobodová. Co se děje?
1: Dřív než ostatní.
2: Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Relikvie je podle policie zachovalá. Víc řekneme ve zprávách v celou.

0: Na Radio Impulse za chvilku Jeleni, touha a pláč. Bude to nahrávka z Benátské z roku 2024. No a napadá mě, že už zítra se můžete těšit na úžasných 7 pecek, tedy 7 skvělých hitů bez reklam. No a vy navíc můžete tyhle pecky někomu věnovat, a to svým kolegům. Jestliže máte pocit, že vaši kolegové jsou ti nejlepší na světě, často to pro vás může být třeba i druhá rodina, tak se jim odvděčte tím, že jim věnujete 7 pecek bez reklam. Přihlaste se na impuls.cz, no a my vám budeme hrát přímo do vaší práce, třeba už zítra.
1: Pryč DPH! Pryč DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Žádnému zápasu patří i něco dobrého na zub. Co si připravit, poradí teď držitel Michelinské hvězdy, vtipálek Heřman Gazda.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: Zdůřo, lubičky moje, je neděla a správný čas, aby jsme pokecali o tom, jak jde život. No co vám budu povídat, u nás je plná lednice piveček, na palici máme kšiltovku s větrníčkama, no jasné, že v barvách českého nadnárodního týma. No a já si myslím, že i poslední obecní mamlas už ví, že začal hokej. Kurňa, to bude mela, jsem zvědavý, jak si letos naši playeři poradí s nabuchanýma supeřama. No a zrovna zítra se můžeme těšit na Švedy, tak doufám, že jim ukážeme kajma ježek díru. No a na nějaké složité tancování v kuchyni to teraz není, ale existuje hromada fajných recepisů, kaj nemusíš stát celou dobu u plotny a hlídat, aby se ti něco nepřipalilo, no a pro boha, aby si neprošvihnul gola našeho manšaftu. Já ti dneska na socialistických síťách Radia Impuls ukážu, jak zrobíš kedlubnové zelí s vepřovým masičkem, které se na jazyku rozplývá. Jako příloha žádné knedlíky, ale vařené kobzole, které máš teď za chvíli. Val se tam kuknout. A nebo máš ještě jednu šancu, kaj vyčmuchaš stovky jednoduchých recepisů. Skakni do knihkupectva a vyber si jednu z mých kuchařek. A já jsem rád, že Radio Impuls robí knížkám mediálního parťáka. To už tak našim playerům třikrát hura a fandíme s Impulzem. Jste fajně a milí, holubičky moje. Zdůř zase další nedělu. Váš ostravský gastrošef.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Legendární kaťáci u nás v Impulzovice krabičce. My se podíváme na silnice za půl druhé minuty. Připomínám, že je stále uzavřená D6 na 83. kilometru. Podrobnosti za chvilku.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá. Ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Pracovnici 1/13, z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Zdravíme na silnice, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a opět začínáme uzavřenou D6 po nehodě osobního auta na 83. kilometru ve směru od Prahy na Karlovy Vary. Z dálnici se sjíždí a najíždí na exitu 83. Dále na 6C u Petrohradu čekejte v obou směrech více jak kilometrové kolony, tady je na vině omezení. Kilometrovka popojíždí také v Praze, v Liberecké ve směru do centra, tady je provoz omezen do jednoho jízdního pruhu. Přesouváme se na Česko-Krumlovsko mezi Vyšším Brodem a Dolním Dvořištěm u Herbertova, havaroval motorkář. No a ještě trasa ze Svitav do Brna, tedy silnice 43 u Černé Hory, stojí osobní auto s defektem, projíždí se jedním pruhem a zdržíte se ve zhruba kilometrové koloně. Ať se vám defekty, nehody, kolony i policejní hlídky vyhýbají, kdyby se cokoliv z toho změnilo, varujte ostatní motoristy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls a nebo volejte 605 222 007. Jezděte s úsměvem, ono se to asi vždycky vyplatí.

0: Radio Impuls opět teď v hlavní roli členové meteo týmu našeho rádia, tedy lidé, kteří posílají informace o počasí na číslo 605 222 007. Jedním z nich je Ilona, která hlásí v Lázní Čeladná, že prší a na teploměru je osmička. No a o poznání lépe je na tom Míra, který ve Vojetíně naměřil 14 stupňů Celsia. Tak kolik to ukazuje vám? Dejte nám vědět. Dnešní teploty 13 až 17, na východě jenom kolem 11 stupňů, ale zítra už se nám trošičku oteplí. K tomu by podle meteorologu mělo být polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde je čekáme jenom výjimečně. No a ty teploty 16 až 21 stupňů Celsia.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Lebka svaté Zdislavy je z betonu venku. Útočník v Modeně vážně zranil i turistky. Mistrovská Slavia se postaví Hradci Králové. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Lebka svaté Zdislavy je nejspíš zachráněná. Expertům se ji podařilo úspěšně vyjmout z betonu a vzácná relikvie je podle nich zachovala. Policie na síti X uvedla, že teď budou na lebce pracovat restaurátoři. Podle kriminalistů lebku v úterý ukradl z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Mezitím stihl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty zalít do betonu s cílem ji pohřbít. Včera soud v České Lípě neposlal muže do vazby a stíhaný tak bude na svobodě. Mezi čtyřmi vážně zraněnými v Modeně jsou i cizinci. Jde o turistky z Polska a Německa. Včera muž v italském městě najel autem do lidí. Pravděpodobného pachatele pomohli dopadnout kolem jdoucí. Při svém činu zranil celkem 8 lidí. Jedna žena je v ohrožení života. 31-letý Ital marockého původu je obviněný z pokusu o zabití. Podle místních médií se v minulosti léčil s psychickými problémy. Rokycany plánují nový zimní stadion. Prvním krokem je už schválené pořízení změny územního plánu. Ta umožní vybudovat sportoviště v areálu bývalých Kovohutí.
3: Současný zimní stadion už nebude možné využívat dlouhodobě. Podle posudku statika má totiž ocelová konstrukce životnost 12 let. Přestavba není podle města reálná. Vypadly by totiž až dvě sportovní sezony. Varianta rozšíření o druhou ledovou plochu také padla. Teď startuje změna územního plánu. Změní se využití plochy vytipované pro stavbu v areálu Kovohutí výroby na sportoviště. Stávající stadion byl vybudován své pomocí v někdejší akci Z v roce 1974. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Rokycany.
2: Slováci přehodnocují letní plány. Víc než polovina z nich se na dovolenou nechystá do zahraničí. Největší zájem je o oblast Vysokých Tater. Letošním hitem se stalo lázeňské město Bojnice.
4: Zvýšenie cien pohodných môd donútilo Slovákov vyčkávať a svoje rozhodnutie o dovolenke odkladajú na neskôr. Sú opatrnejší a viac zohľadňujú náklady na cestu. Podľa prieskumu 6 z 10 Slovákov plánujú dovolenkovať doma na Slovensku. Hitom sa stávajú kúpele či hotely s wellnessom, ideálne aj cenovo dostupné. Stúpa pritom záujem i o pobyty v Maďarsku a Poľsku. Sú totiž lacnejšie a vedia konkurovať kvalitnými službami. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Pátrání po tělech Italů na Maledivách přineslo další smrt. Během akce přišel o život maledivský potápěč. Informuje o tom agentura ANSA. Ve čtvrtek zahynulo celkem 5 Italů při průzkumu jeskyně. Tělo jednoho z nich se našlo ještě ve stejný den. Podle deníku The Guardian komplikuje pátrání po zbylých tělech špatné počasí. Podle italského ministerstva zahraničí se Italové potápěli při průzkumu jeskyně v hloubce asi 50 metrů, zatímco limit pro rekreační potápění je na Maledivách 30 metrů. Proč skupina zemřela, zjišťují vyšetřovatelé. Dvě z pěti obětí byly oficiálně na vědecké misi. Podle Janovské univerzity ale konkrétně potápění v jeskyni nebylo její součástí. V Fotbalisté Slávie se po středečním zisku mistrovského titulu vrátí na hřiště. V předposledním kole prvoligové nadstavby se červenobílí předvedou v Hradci Králové, kam zamíří nejspíš bez řady hráčů, kteří dostanou krátké volno před srazem reprezentace. Ve skupině o titul je před dnešními zápasy jisté také konečné umístění druhé Sparty, třetí Plzně a šestého Liberce. Vícemistři Zlaté se představí v Liberci, Plzeň bude hostit Jablonec. Všechny zápasy začnou úderem 5. hodiny odpoledne.
0: A úderem 4. minuty po 12. hodině vám krásný den přeje Zdeněk Sekanina a rovnou se vás ptá, jestli chodíte rádi pěšky, kolik kilometrů zvládnete za den. Za 10 minut se podíváme na vaše příspěvky.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: za pátek Marka Ztraceného, od zítřka opět velmi aktuální, ale já doufám, že to pondělí přežijete. Možná, že vám k tomu dopomůže nějaká ta procházka. A to je také ústřední motiv víkendu malých radostí. My se vás ptáme, jestli chodíte pěšky, chodíte třeba na pochody. No a vy nám píšete na WhatsApp 605 222 007. Napsal někdo ze Slovenska, píše, som, a já to budu překládat, jsem 13-letá dívka, na extrémní křížové cestě jsem přesto prošla 25 kilometrů, no tak velká gratulace. Píše nám také Jana a s Alešem ohledně vašeho tématu. My včera šli pochod Krále Šumavy ráno ve 4 téměř celou cestu déšť, no dali jsme 23 kilometrů a bylo to bezva vystoupení z komfortní zóny, teď už se vracíme zpátky na Jižní Moravu. Nezbývá Jani dodat než klobouček. Zdravím do rádia z Nového Jičína, co se týká turistiky, to už máme s dcerou a vnukem dost nachozeno, třeba Pustevny, Radoš, Svatý Hostín, Helvštín, Starý Jičín, Hukvaldy, Štramberskou Trůbu, příští víkend Velký Javorník a tak dále, napsal Zdeněk. A třeba ještě tady Ivča píše, že sice moc nechodí, ale hodně najezdí, je totiž doručovatelka balíků, ale přes víkend se snaží chodit podobně a všechno pouklízet, když nemá čas přes týden. Dále chodí po zahradě opečovávat rostlinky, které tam má. No já myslím, Ivčo, že se u toho člověky nachodí. Tak jak to máte vy? Pište a nebo nahrávejte zprávy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls. Vysílejte s námi.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: S vámi je Radio Impuls, krásné okamžiky se Céline Dion, za chvilku Tomáš Klus do Kolano, a když už jsem u Tomáše Kluse a když už jsem u těch krásných okamžiků, tak si jeden připomeneme, protože Tomáš ve studiu Radia Impuls v pátek slavil své 40. narozeniny a přišlo také jedno velice speciální přání, které dojalo, troufám si tvrdit, celou republiku.
1: Tady to je speciální narozeninový pozdrav pro Tomáše. A pouštím to záměrně před vámi, paní Věro, protože vy toho pána budete taky dobře znát.
2: Ahoj, Tomáši. Chtěl jsem ti vzletnými slovy popřát to, co se přeje, ale pak mi došlo, že to nemá smysl. Já to řeknu divně, ale ty už si to, co bych přál někomu, když jdu přát. Kdybych ti měl něco popřát, tak asi zdraví, tobě i celý rodině. A věř, že vím, o čem mluvím. Potom bych ti chtěl říct, to jsou takový citlivý slova, které se těžko říkají. Prostě tě mám rád a hodně. Honza.
1: Honza Nedvěd! Jako gratulace, Tomáš plný emocí, bylo to velký, děkujeme.
3: To je strašná rozbíječka, ale tohle až není trošku fér.
1: To se tak někdy děje.
3: Ale jsem za to strašně šťastný, protože wow, děkuju.
0: Slyším to už po několikáté a stále mám husinu, a to, přátelé, jste možná ještě neviděli video, které najdete na našem YouTube kanále, anebo když si projedete sociální sítě Rádia Impuls, protože tam je Tomáš Klus, troufám si tvrdit, odhalený, prostě krásná emoce v živém vysílání, to umí jenom Rádio Impuls.
4: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická arena v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul, zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Generálním partnerem MOL Cupu je společnost MOL.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Na co se můžete vždycky spolehnout na Radio Impuls, protože v naší Impulsovic krabičce je vždycky schovaná nějaká perla, zlatá česká klasika. Za chvilku to budou Olympici, Dej mi víc své lásky. No a na co se můžete ještě spolehnout, že víkend co víkend dorazí náš tiskový mluvka, to aby vám odpověděl na vaše dotazy.
1: Pošta

0: je vlastně v pořádku, že v tom je nějaký kus originality a že na tu akademičnost tam jsou oni.
1: No a popojedem. Pan František mi píše, že u nás ve vysílání slyšel, že rozdáváme až 100 000 korun a chtěl by vědět, jak se může do děje zapojit. Františku, tak to jsem rád, že píšete. Víte, hru Halo tady impulzovi už hrajeme tak dlouho, že občas zapomínám, že ji možná někdo ještě nezná. Takže stačí se jednoduše zaregistrovat, být ráno na telefonu a když se vám dovoláme, říci jediné správné heslo Halo, tady Impulzovi. No a dotaz přišel i od Natálie, kterou zajímá, kam zmizel z ranního vysílání cestovatel Jirka Kolbaba. Milá Natálie, žádné strachy, Jirka naštěstí nikam nezmizel, jen vám teď své zážitky z cest vypráví v novém čase. Uslyšíte ho vždy po 10. hodině u dobrého Korce. No a to je pro dnešek opravdu vše. Užijte si pohodový zbytek neděle a já se na vás budu opět těšit příští týden. Váš Saša Hemala.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: minut, to máte tak. Radio Impuls prostě hraje skvěle. My si nemůžeme pomoci a vlastně ani nechceme, budeme v tom pokračovat. Za chvilku Bruce Springsteen a za českou muziku Anna K. Vždycky se budeme znát. Jestli jste motoristé, vždycky budete znát správnou trasu, pokud posloucháte dopravní informace. Už teď víme, že se alespoň jedním pruhem projíždí na D6. My se vydáme ale i na D8 či na Mladoboleslavsko. To všechno v 007 za 2,5 minutky.
1: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
2: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
1: Co ti tady

0: přináší největší radost.
1: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
0: A co tě na této práci nejvíc baví?
1: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
0: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Radio Impuls. Doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začínají dobrou zprávou. Alespoň jedním pruhem už se po nehodě osobního auta projíždí na D6 na 83. kilometru ve směru od Prahy na Karlovy Vary. Na 6 u Petrohradu čekejte ale také v obou směrech více jak kilometrové kolony. Tentokrát je na vině omezení. D8, 71. kilometr ve směru od Prahy na Drážďanic. Tam stojí u Krajnice porouchaná dodávka. Dále na Mladoboleslavi v Benátkách nad Jizerou, v křižovatce ulic Bratří Bendů a v Rutická bourala dvě osobní auta. Kilometrová kolona popojíždí v Praze, v Liberecké ulici ve směru do centra. Tady je totiž provoz omezen do jednoho jízdního pruhu. No a končíme na D2 na 42. kilometru směrem od Břeclavi na Brno. Stojí nákladní auto s defektem, tam projíždějte s velkou opatrností. Nakonec tahle výzva o opatrnosti platí pro celou republiku. No a kdybyste měli potřebu spravit ostatní motoristy o nějaké piškuntálie z rovinka na vaší trase, tak učiňte do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, my odvysíláme, anebo nám volejte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: Žádné usínání, s vámi je Radio Impuls, za malou chvilku zprávy, teď ale ještě zprávy od vás členů Meteo týmu. 12 stupňů Celsia na měřil Karel ve Dvoře Králové, no a Bohumil v Dolní Světle 13,2 stupně Celsia a bez větří, polojasno. Moc díky, pište i vy ostatní, jinak zítra polojasno až oblačno, odpoledne a večer na západě místy přehánky, jinde je čekáme jenom výjimečně a teploty 16 až 20 1 stupňů Celsia.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
1: A dost už, ne?
3: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No pak máte tady to prostě.
1: A poslat vám i nevratnou půjčku.
6: Jo!
3: Je-libo 100 tisíc?
5: Máte tam 100 tisíc!
6: Jo!
5: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
6: Ježišmarja, pak jste Honza Daně. Pak jste Honza Daně.
1: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
6: Dobrý den, ano, fakt jo.
3: Nebo oba.
7: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý přední ráno od 5 do 9.
8: Svaté Zdislavy zamíří k restaurátorům. Olomoucké slepice jdou s dobou. Oštěpař Vadlejch je znovu ve vrcholné formě. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Lebku svaté Zdislavy se podařilo dostat z betonu. Do té je zalil zloděj, který v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Kriminalisté zadrželi 35-letého muže ve čtvrtek. To už ale vzácnou relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty zalil do betonu a chtěl ji pohřbít. Včera soud v České Lípě rozhodl, že muž nepůjde do vazby, ale budou ho stíhat na svobodě. Experti lebku dokázali z betonu vyjmout a podle policistů je zachovalá. Teď ji čekají restaurátorské práce. Ty mají zajistit její 100% ochranu a ošetření. V pátek odborníci uváděli, že odstranit beton z lebky svaté Zdislavy je nutné mechanicky. Pokud by se zvolil chemický způsob, hrozilo by poškození vzácné relikvie. Europoslankyně Kateřina Konečná stříhá metr v čele KSČM. Za 2 týdny opustí pozici předsedkyně této neparlamentní strany. Tu vede od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Na sjezdu 30. a 31. května Konečná už nebude kandidovat. Řadovou členkou nicméně zůstane. Po loňském volebním neúspěchu hnutí Stačilo, které vedla, dala funkci k dispozici. O křeslo šéfa se bude ucházet 5 kandidátů. KSČM vznikla v březnu 1990. Navazuje na činnost komunistické strany Československa, která v roce 1948 na víc než 40 let nastolila v Československu totalitní režim. V parlamentu měla zastoupení od vzniku samostatného Česka do roku 2021. Moderní technologie pronikají i do chovu slepic. Firma z Olomoucka si pořídila mobilní kurník, který se díky vlastnímu pohonu sám pohybuje po louce. Stovkám slepic tak neustále nabízí čerstvou pastvu. Ředitel Hanácké zemědělské Ondřej Solar si od toho slibuje snůšku 1000 pastevních vajec měsíčně. A jak dodává, není vejce jako vejce.
10: Získáme další produkt, který je oproti tomu konvenčnímu klasickému vejci, i když už nebudou ty slepice v těch halách v klecích, tak pořád je to úplně něco jiného. Tahle slepice má denně čerstvou pastvu, je prostě na čerstvém vzduchu. To vajíčko má úplně jiný hodnoty výživový, než to klasický vejce stěhal.
8: Pastevní vejce z mobilního kurníku bude firma prodávat v automatu u svého areálu. Nabídne je také provozovatelům restaurací. Ostrovní stát Kuba v karibské oblasti je na hranici kolapsu. Dochází palivo, jídlo, nefunguje zdravotnictví. Spojené státy nabídly Kubě spolupráci, ovšem výměnou za radikální politické reformy.
11: Mezi Washingtonem a Havanou probíhají dramatická jednání. Americký šéf CIA osobně doručil do Havany vzkaz od prezidenta Trumpa. Amerika pomůže ale pouze v případě rezignace komunistického vedení země. Vyjednávání přichází v době, kdy se Kuba ocitá v totálním kolapsu. Po americké blokádě dodávky ropy tam nefunguje elektrika a ulicemi zmítají masové protesty. Washington nabídl humanitární pomoc v hodnotě 100 milionů dolarů. Pokud režim neustoupí, hrozí naopak tvrdým zásahem. Ze Spojených států Herbika Miller, Radio Impuls.
7: Oštěpař Jakub Vadlejch si zopakoval olympijský výkon. Na úvod sezóny vyhrál míting v Tokiu výkonem 85 metrů 24 cm. Úřadující mistr Evropy hodil přes 85 metrů poprvé od olympijských her 2024 v Paříži, kde skončil těsně čtvrtý. Trojnásobný medailista z mistrovství světa Vadlejch se minulou sezónu trápil zraněním kolene a dalšími zdravotními problémy. Výkonem v Tokiu si 35-letý atlet zajistil účast na mistrovství Evropy. Oštěpařské soutěže se na zlatém mítinku kontinentální tour zúčastnil z českých reprezentantů ještě Martin Konečný. Ten se výkonem 77 metrů a 53 cm zařadil na 5. místo.
0: 4 minuty po 13. hodině vám krásný den s Impulzem přeje Zdeněk Sekanina. Chodíte rádi pěšky? Kolik kilometrů zvládnete? Pište za 10 minut vaše příspěvky. Teď mandraže, šrouby a matice.
9: Radio Impuls. Radost ze života.

Radio Impuls, za chvilku kapela Lucie Medvídek, no a teď vy, co by turisté. Tomáš píše, že nachodí 20 kilometrů denně a někdy i více. Pak tady máme krásné zprávy, dnešní téma mě oslovilo, protože jsem turista a na své výkony jsem pyšná. Podle aplikace Zdraví v mobilu jsem od ledna nachodila 26 648 927 kilometrů, to snad ani nejde, možná spíš kroků. Což je v přepočtu, a už to dodává Lucifuk, 18 654 kilometrů. Chodím denně, chodím ráda i 35 kilometrů v terénu, na horách, i procházky kdekoliv. Je to prostě moje droga, tak jako je každodenní chléb, Radio Impuls. Moc díky, Lucifuk z Karviné. Nachodila jsem 15 kilometrů, protože je to natěžko, to píše Lukrecie a píše, že jako malá z rodiči prochodila Krkonoš a Vysoké Tatry, dnes se věnuje turistice o víkendu, svácích nebo dovolené, ideálně 17 až 22 kilometrů, jednorázově dá i 25, ale pak už i hodně bolí nohy. Ten příspěvek je delší, nemůžu číst komplet, ale pište i vy ostatní na 605 222 007, jak to máte s dálkovými pochody, jestli chodíte rádi kam, co vás tam láká, kolik třeba zvládnete kilometrů na jeden zátah. Těším se na vaše příspěvky.

0: kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.

0: Na Radio Impuls za chvilku naši Radečci, tedy kapela Opět a Radeček Bratři. Zítra mezi 5. a 9. opět udělá naše ranní partička všechno pro to, aby vám, našim posluchačům, mohla předat nějaké peníze. Nějaké peníze znamená 10 000 za heslo Halo tady Impulzovi, které můžete znásobit nad našem výherním kole, kde je dvojnásobek, trojnásobek a dokonce desetinásobek, tedy 100 000 korun za pouhá 3 slova. Hlaste se do naší hry třeba prostřednictvím našeho webu impuls.cz anebo také ve žluté aplikaci Rádia Impuls, té žluté se 4 Ačky, protože na obou platformách je to zadarmo a hlásit se můžete každých 5 minut. No tak se hlaste a hlavně trénujte heslo Halo tady Impulzovi, protože my jsme tady pro vás a jsme rádio plné peněz taky pro vás.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
4: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Dneska už to vím, Hana Zagorová, Petr Kotwald a Stanislav Hložek, tahle písnička za chvilku v Impulzovic krabičce. No a prostor na rádiu Impuls teď dostává náš editor Alan Hejma, tedy glosátor, no a jeho stručný výběr z událostí uplynulých 7 dní. Jdeme na to!
1: Konec dobrý, všechno dobré. Věřící a církevní činitele vyděsila v úterý krádež lebky svaté Zdislavy. Pachateli ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Českolipští kriminalisté zabrali a 35-letého muže zabásli ve čtvrtek.
2: Musím říct, že nám tam samozřejmě přálo trošku to policejní štěstí.
1: Pachatel prý nesouhlasil s vystavením lebky.

0: a odehrání 4 soutěžních utkání bez přítomnosti diváků.
1: Oznámil šéf disciplinárky Jiří Macner a Slávie. Byl to takový malér, že sklopila uši. Šéf Jaroslav Tvrdík to dělá od soboty šikovně.
2: Nebudeme hledat vinu nikde jinde než u nás, u sebe.
1: Jako z učebnice krizové komunikace. Abychom tu Lapálii ukončili sportovně zpravodajsky, Slávie nakonec ve středu tu ligu vyhrála i bez diváků. A politici, ti cítí společenskou poptávku a tvrdí, že v tom fotbale konečně udělají pořádek. Motoristický ministr sportu Boris Šťastný, ten asi nejvíc.
3: Musíme řešit otázku identifikace osob na těch sportovních utkáních.
1: Nejdřív ale určitě vznikne příslušná komise a bude se pak léta radit. No a na závěr výrok týdne Rádia Impuls, tentokrát od pultíku poslanecké sněmovny, šéf Pirát Zdeněk Hřib a výrok tak říkajíc kinematografický.
4: Pana poslance Rajchla, to se omlouvám, teda neberu za vyloženě zástupce vlády, dokonce zatím není ani žádný zmocněnec ničeho. Možná, až pan Rajchl bude nějakým zmocněncem, třeba pro filmy pro dospělé nebo tak něco.
1: Hezký den přeje Alan Hejma.
5: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Dneska už to vím, to si řekne každý motorista, který si počká na dopravní informace 007, budou mimo jiné o D56, Olomouci a nebo také D1. Za chvilku.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi?

0: prý zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Pracovnice 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony.

0: jenom na Impulzu. Radio Impuls, doprava 007.
1: Jedeme s vámi, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D56 na 41. kilometru ve směru od Ostravy na Frýdek-Místek. Tam narazilo osobní auto do svodidel. V Olomouci v Zítkově ulici havaroval motorkář. Přesouváme se na D1 na 131. kilometru ve směru od Brna na Prahu stojí Ukrajinice osobní auto. V Praze na jižní spojce před Barandovským mostem ve směru do centra bouralo osobní auto s motorkářem. Nehoda je odstavena Ukrajinice, čekejte tam ale zdržení v koloně. No a další nehoda dvou osobáků se stala v Praze na Černém mostě ve Vašátkově ulici. Máme také od vás hlášení o D5 a koloně.
2: Plzeň, Hrozvadov, 105. kilometr, něco tam dělají a kolona už asi 4 kilometry, tak pozor, do toho nevletíte.
1: Moc děkujeme, něco tam dělají, tak snad to také ještě letos dodělají, my vám přejeme pevné nervy. No a Zdeněk Sekanina se pro dnešek loučí. Ve chvíli, kdy budete chtít něco namluvit do dopravy, tak učiňte do žluté mobilní aplikace nebo volejte 605 222 007, ale už to bude pro Lenku Haluzovou, kterou tímto zdravím, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
1: Budeš rozesmívat národ český?
3: No tak samozřejmě.
1: Vtipem kvalitním?
3: No tak.
1: Už teď je to dobrý.
3: Posluš sám.
1: Dobře, já si posloužím a posoudím.
3: Posluš se a poslechni. Baví se spolu dva mladíci. Ty kámo, víš ty, co je to ten orgazmus? No hele, to je takový ten japonský druh umění, jak z listu papíru skládáš různé krásné tvary, třeba do tvaru ptáka nebo květiny. Jožuš, to je oregano, ty blbá.

0: Impuls. Za chvíli bude 14 hodin. S vámi je Lenka Haluzová. Přeju vám krásnou neděli. Máme 17. května. Nina píše z Olomouce. Opět přehánky. 13 stupňů. Zdravím a přeju hezký den. Frenštát pod Radhoštěm, tak tam máme lídu. Máme 10 stupňů a prší jen celé je už druhý den. Díky moc, dámy, za vaše zprávy. Napište i vy, jak je právě teď u vás na 605 222 007. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, zejména v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se sem tam vyskytnou nějaké přehánky a to hlavně na západě, jinde spíš výjimečně. Nejvyšší teploty zítra 16 až 21 stupňů, chladněji bude na východě území, tam naměříme kolem 14.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
7: Policie identifikovala asi stovku hříšníků z fotbalového derby. Na Brněnsku řeší případ popáleného psa. Experti chtějí sebrat Trumpovi jaderné kódy. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Slavia je o krok blíž k doživotním zákazům pro výtržníky z derby. Jak upřesnil předseda klubu Jaroslav Tvrdík v nedělní debatě České televize, klíčová bude spolupráce se strážci zákona.
8: Policie České republiky už oznámila, že identifikovala více než 100 osob, které vstoupily na plochu. Pro ty, kteří způsobili to násilí, těm dveře do Edenu zavřeme doživotně. Ty ostatní jsme po domluvě s policií České republiky vyzvali společně k tomu, aby se přihlásili. A jestliže na plošně nic neprovedli, tak ani policie je nebude stíhat za trestný čin výtržníků.
7: Tvrdík v rozhovoru opět odsoudil napáchané násilí. Samotné vběhnutí fanoušků na trávník ale hodnotil jako běžné. Stav Donalda Trumpa znepokojuje odborníky víc než dřív. Na 36 amerických psychiatrů, neurologů a dalších expertů varuje v otevřeném dopise před poklesem kognitivních schopností amerického prezidenta. Analyzují Trumpovo nevyzpytatelné chování plné urážek a osobních výpadů. Na dopis upozornili Seznam zprávy. Podle expertů může být za vším Trumpova proslulá nespavost. Odborníci upozorňují, že chronický nedostatek spánku může u člověka zvlášť v pokročilém věku narušit úsudek, emoční stabilitu a schopnost přizpůsobit se nečekaným událostem. Lékaři v dopise varují, že se zdravotní stav skoro 80-letého politika zhoršuje a požadují, aby republikán už neměl přístup k jaderným hlavicím. Těch mají Spojené státy k dispozici nejméně 5 000. Nedostatek spánku může podle odborníků přispívat například chaotickému uspořádávání myšlenek, ale také k výbuchům hněvu. Policisté na Brněnsku prověřují případ psa se známkami popálení. Případem se zabývají kvůli podezření stýrání zvířat. Oznámení o odchyceném psovi přijala policie od strážníků ve Šlapanicích včera ráno. O pomoc žádá veřejnost. Ve věci policisté vedou trestní řízení proti neznámému pachateli. Na tísňovou linku 158 se jim mají ozvat všichni, kdo byli svědkem jakéhokoliv negativního jednání vůči tomuto psovi nebo mají k události informace. Víc informací zveřejnili na svém webu. Fotbalisté zvou v první lize fanoušky na 3 zápasy. Největší pozornost poutá duel Hradce Králové s mistrovskou Slavií Praha. Domácí hrají o vstupenku do evropských pohárů.
9: Slavia má poněkud pokaňkaný titul jistý. Hradec hraje o 4. místo a to vede do konferenční ligy. Malšovická aréna určitě plná, od 17 hodin se jde na věc. Stejný čas výkopu mají i další 2 utkání v elitní skupině. Ještě do bude vidět, jak si to rozdávají fotbalisté Liberce a pražské Sparty. A z věže katedrály svatého Bartoloměje v Plzni zase na činění se fotbalistů plzeňské Viktorie a hostů z Jablonce. Jan Čada, Rádio Impuls.
0: Tolik zprávy, no a z trávníku jdeme do terénu. Včera se totiž šel pochod Praha-Prčice a my se vás ptáme, kolik kilometrů je pro vás OK, tak jako ujít za den a nekňourat. Napište mi to na 605 222 007. Teď Ready Kirken.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls, za chvíli ABBA, anebo taky Kristýna a Pri oltáři. Včera se už po 59. konal tradiční pochod Praha Prčice, no a my jsme si k tomu zvolili víkendové téma. Ptáme se vás, jestli chodíte rádi pěšky, jestli jste tenhle pochod někdy šli i vy sami a vlastně kolik tak ideálně kilometrů denně zvládnete, abyste se úplně neodrovnali. Píše mi Váša, podle fotky typuju tak 8 až 10 let, že ujde 10 kilometrů. Vášo, to je podle mě úplně super. Musím říct, že mě se teď poměrně změnil svět, když mi vyrostly děti a už jsme schopni spolu chodit. My jsme teď byli v Českém ráji a každý den to bylo třeba 8 kilometrů a já jsem byla úplně šťastná. Nicméně, Vášo, musím říct, že my dva jsme teda úplní břidilové oproti paní Ireně, která píše: chodím ráda už dlouho. Byla jsem za mlada v Prčicích, šli jsme 36 kilometrů z Benešova, museli jsme se tam dostat komplikovaně, totiž z Prostějova, parta šesti holek. No a teď v dubnu jsem ušla, poslouchejte pozorně, 552 kilometrů, ale asi jsem se trošku přechodila, bolí mě nohy. Ireno, to teda úplně chápu, to by mě taky dost bolely. A ještě Jana nám píše: dlouhé pochody, túry a treky miluju. 70, 50 a 30 kilometrů, to jsou délky mých pochodů v horách. Je to úžasné, člověk se uvolní, má fajn náladu a navazuje nová kamarádství. Takže mnoho krásných zážitků v horách. Moc vám děkuju, že s námi vysíláte. Napište i vy, kolik je pro vás tak jako ideální počet těch kilometrů za den, abyste se úplně neodrovnali a další den mohli vyrazit zase znovu. Číslo sem k nám je 605 222 007. Podělte se o svoje zážitky a pocity. A nebo můžete nahrát samozřejmě vzkaz přes naši mobilní aplikaci. To budeme moc rádi.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Festival Ultra Slev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.

0: Slovince za chvíli na Impulzu vystřídá Jarek Nohavica s písničkou Mám jizvu na rtu. Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Pojďme teď tak trošku jako zavzpomínat, naladit se na takovou nostalgickou notu. První velké lásky to byly, nekonečné plány a taky pocit, že vám patří celý svět. Vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily právě v ty neobyčejné příběhy. Když nám bylo 18, tak to je novinka, kterou pro vás vysíláme každý všední den po 15. hodině, tak i v příštím týdnu nezapomeňte poslouchat a vzpomínat na Radio Impuls.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit o cikánky, a dříve než mě přijme

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku,

0: Na Impulzu už se schyluje k Impulzové skrabičce, bude to za chvíli Jiří Šilingr a jeho jahody mražený.
1: Sportovní Impulzy.
0: Na Impulzu se pár dní naspět slavilo své 40. narozeniny. V našem vysílání trávil písničkář Tomáš Klus. Jeho život ale není jenom o hudbě nebo herectví. Dlouho to totiž vypadalo, že by mohl být slavný spíš jako sportovec.
2: Tomáš Klus původně dospíval jako moderní pětibojař.
3: Každý den i v neděli jsme jezdili na koně a vlastně dvou třífázově. Já jsem do toho šel poměrně naplno. Já jsem měl individuální plán na škole, pak když jsem už byl na Dukle tady v Praze, tak jsem prakticky do školy nechodil, jenom jsem chodil na různý zkoušky a trénoval jsem celý den.
2: Když se ponoříme do české hudební scény, zjistíme, že i další hvězdy bývaly mohly být sportovci. Na svou dětskou kariéru skokana na lyžích v pořadu Tiki Taka vzpomínal Kamil Střihavka.
4: My, když jsme jezdili na závody, tak jsme byli trošku jakýmsi zpestřením pro ty ostatní, protože ty oddíly byly součástí vrcholového střediska a měli jiný vybavení než my, takže my jsme měli sešitý kombinézy stepláků a stepákových bund. To nám šily naše maminky.
2: Co spoustu fanoušků nepřekvapí, to jsou sportovní vášně Daniela Landy. Takhle pro YouTube kanál Mediasport před lety mluvil před závodem rally.
5: Pro nás je důležitý fakt teď zůstat na cestě. Nikam se nehnát, jako nemám to v ruce, nemám to v hlavě, takže v klidu. Nejsem žito samozřejmě ten mistr vesmíru, ale já musím skromně.
2: Mnoho slavných hudebníků s vrcholovým sportem skončilo, aby se mohli věnovat muzice. Může to ale fungovat i trošku naopak. Třeba Ben Kristovao v podcastu Proti proudu vysvětlil, jak mu finance a režim úspěšného zpěváka pomohli ve vrcholovém jiu-jitsu.
6: Na rozdíl třeba od jiných zápasníků jsem měl trošku výhodu v tom, že nemusím pracovat každý den od pondělí do pátku, moje práce je o víkendu. Jakmile se do něčeho zamiluju, tak to můžu dát v podstatě celý týden, každý týden, celý rok. Krom toho jsem si udělal tatami i doma, že celá jedna místnost moje je jenom tatami, takže to je jenom vlastně tréninkový prostor pro mě.
2: Tolik česká hudební scéna a netradiční sporty. My se teď na rádiu Impuls budeme zajímat hlavně o ten tradiční, tedy hokej. Reprezentanty čeká na mistrovství světa třetí zápas a to zítra v 8:20 večer proti Švédům. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: dodávce, dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i harantí. Po veškerý chlas se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
2: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
1: Vařte jako Michurini. Každou neděli na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
3: A už jsem zpátky, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka na Orlicko-Ústecku ve Vysokém Mýtě v Průmyslové ulici. Dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Další srážka dvou osobáků se stala mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem na silnici 38 u Vlkavy. Zdržíte se tu v obou směrech. A také v Českých Budějovicích v Pivovarské ulici vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. A podobné nehody vidíme ještě v Plzni v křižovatce ulic Krašovská, Toužimská a na Liberecku v Chrastavě v Bílokostelecké ulici. Buďte na sebe opatrní, kdybyste narazili na problém, dejte nám o něm vědět. 605 222 007, to je linka dopravní centrály, nebo to nahrajte jako vzkaz přes mobilní aplikaci. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Impuls. Za chvíli 15 hodin. Lenka Haluzová vám přeje krásnou neděli. Zahrádky u České Lípy 14 stupňů a polojasno. Zdraví Vladimír. Díky moc, Vladimíre, za zprávu. Napište i vy, jak je právě teď u vás na 605 222 007. Na nás se tady směje sluníčko, tak doufám, že i u vás je krásně. Zítra slibují meteorologové polojasno, zejména v Čechách po ránu i jasno. Ovšem odpoledne a večer na západě sem tam přehánky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku naopak oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty zítra 16 až 21, chladněji na východě, tam kolem 14 stupňů Celsia.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: McDonald's Cup, tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
3: Jednodenní dálniční známka se možná dočká změny. Policie vyšetřuje starostu Horní Bělé. ČVUT má další studentskou formuli. U zpráv ve 3 je s vámi Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Dálniční známka s platností 24 hodin si zřejmě vyžádá úpravy. Nešlo by o zásadní zásah do infrastruktury, ale o softwarovou změnu státního systému elektronických známek, prodejních kanálů i e-shopu. ČTK to zjistila od Státního fondu dopravní infrastruktury. Platnost jednodenní známky je nyní vázaná na kalendářní den. Zítra projedná vláda senátní návrh, který by platnost dálniční známky změnil na 24 hodin. Pokud návrh projde, uživatelské rozhraní e-shopu bude nutné upravit tak, aby řidič jednoznačně viděl přesný čas začátku a konce platnosti známky. Starosta Horní Bělé na Plzeňsku převáděl obecní finance na svůj účet. Postupně šlo až o 5 milionů korun. Případ má teď v rukou státní zástupce.
4: Machinace dlouholetého starosty s obecními penězi odhalila kontrola z krajského úřadu až po 10 letech. Radek Pešík poté na funkci rezignoval. Později byl obviněn policií ze zpronevěry, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Teď je případ na okresním státním zastupitelství Plzeň Sever. Ex-starostovi, který částku splácí, hrozí vězení, ale je možné, že na lavici obžalovaných neskončí. Bude se jednat o uzavření dohody o vině a trestu. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Horní Bělá.
3: Lebku svaté Zdislavy se podařilo dostat z betonu. Podle policistů je zachovala. Teď čekají restaurátorské práce. Ty mají zajistit 100% ochranu a ošetření lebky. Zloděj relikvii v úterý ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Kriminalisté zadrželi 35-letého muže ve čtvrtek. To už ale vzácnou relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Včera soud v České Lípě rozhodl, že muže budou stíhat na svobodě. Pražská ČVUT má už 30. formuli. V rámci mezinárodní soutěže je od roku 2007 vyvíjejí přímo studenti. Můžou se tak už během svého studia seznámit s praktickým využitím teoretických znalostí. Díky tomu vysoká škola každý rok představí nové vozidlo. Vedoucí autonomní a PR skupiny týmu eForce Prague Formula Marko Matoničkin Impulzu řekl, že i tak soutěž stále přináší něco nového.
5: Určitě se kam posouvat, tomu napovídá ta nejnovější kategorie, což je autonomní. Ty týmy se každý rok zlepšují, dokonce se dostáváme už na fyzické limity auta, že opravdu ty algoritmy nejsou ta nejslabší stránka, ale opravdu se optimalizují ty vozy pro to, aby byly co nejrychlejší v tom autonomním režimu.
3: Do budoucna se dá čekat, že studenti budou v rámci soutěže vyvíjet i vozy s vodíkovým pohonem. Nový monopost musí vzniknout vždy během pouhých 2 semestrů. Slavia se dnes vrací na hřiště. Po zisku titulu fotbalisté pražského klubu nastoupí v předposledním kole nadstavby v Hradci Králové. Ve skupině o titul je před dnešními zápasy jisté také konečné umístění 2. Sparty, 3. Plzně a 6. Liberce. Vicemistři z Letné se představí v Liberci, Plzeň bude hostit Jablonec. Všechny zápasy začnou za 2 hodiny. A na Impulzu pokračuje Lenka Haluzová.
0: No ještě než to kluci vykopnou, tak my pokračujeme v našem takovém jako turistickém tématu. Jestli pak ty si, Jiřinko, šla někdy pochod Praha Prčice?
3: Prosím tě, nešla.
0: Nešla. A je to jako tvůj sen, nebo to tě
3: ne,
0: úplně míjí?
3: To mě míjí.
0: A představ si, že Iva Horáková šla.
3: Já věřím.
0: Teď. A Miša Ransdorf tento šel včera. A já to mám v plánu nejpozději do 5 let.
3: Dobře.
0: 5 letka. No a co vy, naši milí posluchači, máte rádi dlouhé túry? A kolik kilometrů je pro vás za den ještě tak akorát, abyste druhý den byli schopni vstát z postele? 605 222 007.
1: Bio Impuls. Radost ze života.

0: Na Impulzu za chvíli skupina Queen nebo taky Petra Janů, ta bude zpívat o tom, že s láskou má svět naději. Teď ovšem jde muzika chvíli do pozadí, i já se stáhnu a uvolním prostor mužům. Petr Brožík už mi tady totiž dýchá na záda.
1: Posloucháte Impuls a koukám na dveře studia Tluček, jsem svodidla neodbytný mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Ahoj Honzo.
2: A už jsem tady. Dobrý den.
1: No,
2: ahoj
1: tak,
2: Petře.
1: Co máš tak zásadního, že si nám málem rozbil dveře?
2: No, zásadního. Mám 6 miliard, které ale počítám koncem roku mít už asi nebudem.
1: Ne, počkej, takový ranec a to jen tak rozházíte.
2: A nerozházíme, my je dáme lidem.
1: Aha, ŘSD je klub Janošíku, budete rozdávat peníze.
2: Ne, my vykupujeme pozemky.
1: 6 miliard za pozemky, to vykupujete Václavák nebo nic dražšího mě nenapadá.
2: Letos jsme začali vykupovat pozemky jednak na většinu zbývající trasy Pražského okruhu, tedy od letiště přes Suchdol až pak na Březiněves.
1: Takže se bude stavět?
2: No určitě. My tady pořád míříme na zahájení stavby severu Pražského okruhu na konec roku 2028. Ale to není všechno.
1: No co ještě?
2: Vykupujeme pozemky zároveň a jde to opravdu docela fakt jako pěkně i pro středočeskou D3, to je Budějovická dálnice.
1: Proto se pořád jezdí z Buděje kolem Benešova.
2: Přesně. A tu taky chceme začít v roce 2028 a cíl je stavět těch zbylých 58 kilometrů najednou.
1: Jej, škoda, že tam nemám pozemky.
2: Docela jo, Petře, protože nestavební pozemky podle zákona my vykupujeme teďka za 8násobek běžné ceny.
1: Jo, tak to věřím, že za tuhle cenu to pěkně pofrčí dopředu, tak ať pak frčí prosím i ta výstavba obou těch dálnic. Můžu?
2: Ale makáme na tom. Naschle, hezký den.
1: Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Láskou jde vždycky všechno líp, a když k tomu zahoří ještě plamen, no tak to už je úplná paráda. Za chvíli Kateřina Marie Tichá na Radio Impulse. Včera se už po 59. konal tradiční pochod Praha-Prčice, takže se vás ptáme, jestli rádi chodíte pěšky a kolik kilometrů tak zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali. Píše nám Petra z Karvide. Před 3 lety jsem se dobrovolně rozhodla ujít za jeden den 100 000 kroků. Vyšlo mi to na nějakých 75 kilometrů a cirka 20 hodin. Bylo to super, to teda nechápu, ale pak jsem 2 dny nechodila vůbec, no tak tomu naprosto rozumím a moc zdravím do Karvide, Petro, to je opravdu výborný nápad. Další z posluchačů.
1: Dle situace a nasazení denně ujdu nějakých, pracovně ujdu nějakých 8 až 15 kilometrů, ten pohyb mám. Akorát teda dlouhý tuj, hlavně ne po kamenitým povrchu. Takže zdravím všechny, přeju pěknou neděli všem impulzákům, tady Martin 74 Hrubčice.
0: Díky, ještě zpráva od Zuzky. Letos jsem začala chodit s Nordwalking holemi a partou lidí bezva terénem. Poznáváme různé trasy a místa nejenom v našem okolí Vimperka. Občas jsou to i trasy 10 km plus. Díky moc za všechny vaše zprávy. Napište i vy, jestli rádi chodíte dlouhé túry a kolik kilometrů tak zvládnete za den ideálně, abyste se úplně neodrovnali. Číslo jsem k nám je 605 222 007, a nebo samozřejmě můžete nahrát i hlasovou zprávu přes naší mobilní aplikaci.
2: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická arena v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul. Zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Partnery MOL Cupu jsou MOL, Puma, Fortuna, Penny a Guys. Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Za mě ideální písnička dostala mě přesně do té správné nálady, kdy si máme povídat o hrdinech všedního dne.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Náš fenomenální kolega Aleš Růžička totiž hledá hrdiny všedního dne. Předává poděkování lidem, kteří svojí nenápadnou prací poskytují službu ostatním. Takovou službu, bez které bychom se my, obyčejní smrtelníci, neobešli. Teď se přesouváme do domu sociálních služeb v pražských Kobylisích.
2: Dům, který poskytuje sociální služby pro seniory, a to převážně s Alzheimerovou nemocí. A jeho ředitel, a to je náš dnešní hrdina všedního dne, je Ondra Šimon. Ondro, krásné dobré ráno.
3: Dobré ráno i vám všem a Aleši tobě.
2: Ty by si bez svých lidí tady, kteří pracují prostě v tomto domově, nebyl v podstatě nic. Takže my skrze tebe děkujeme všem, kteří se starají o staré lidi, aby měli hezký podzim života. Co je na tomto nejnáročnější?
3: V pohledu našich kolegyň, kolegů, tak určitě fyzická jejich práce.
2: Například?
3: Například při vykonávání hygien,
2: to znamená
3: péče o klienty, různé polohování a tak dále, přestože máme pomůcky k tomu, to znamená zvedáky.
2: Ale stejně tam u toho musí ta paní asistovat.
3: Takže to je jednak fyzická. A za další, co si myslím, že je jako nedoceněno, tak je i ta psychická jakoby zátěž těch lidí, právě těch příběhů různých rodinných a to, co musí jakoby vyslechnout a potom, když řeknu, odchází odsud, aby to dali.
2: Tak Ondro, ty jsi takovýho zástupce, náš hrdina dnešního dne z oblasti sociálních služeb, takže my ti chceme a vám všem poděkovat za to, co pro nás a pro naše babičky a dědečky, dneska už i tatínky, maminky, děláte. Takže hodně síly, buďte stateční a dál teda, ať vás to baví a děkujeme za to ještě jednou.
3: Aleši, já jestli mohu taky na závěr všem poděkovat kolegyním, kolegům, kteří opravdu tam nechávají své srdce, své zdraví ve finále. Bez nich bychom se tady nemohli vůbec objevovat dennodenně, protože jsme tady hlavně pro ty lidi, kteří tu naši péči potřebují dennodenně.
2: Ředitel domova Kobylisi, Ondra Šimon. Ondro, a tady takový malý dárek jenom pro tebe a pro tvé kolegy. Ostaňte si život a udělejte si taky hezký den, jo? Od Rádia Impuls. Takže mějte krásně, ahoj.
0: Děkujeme. S dalším hrdinou všedního dne se potkáme už zítra ráno. Držte si klobouky, čeká nás totiž cesta autobusem a vstáváme už v 5.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Karel Gott byl poslem dobrých zpráv. Já budu spíš takovým poslem jako praktických zpráv a informací, co se týče silnic. Kolonu čekejte na D1 ve směru od Brna na Prahu před 23. kilometrem. Všechny podrobnosti k tomu dodáme za minutku a půl.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
4: Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika a pořád.

0: hrajeme jen česky a slovensky.
1: Neposlušné tenisky já mám, koupil mi jak svátku můj kluk sám.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.
2: Rádio Impuls.
0: Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka hlásí se Lenka Roštoková z Global Assistance.
4: Ahoj Lení, hezké odpoledne na dálnici D1 z Brna do Prahy počítej.

0: dojde se zdržením za sjezdem na chodce rady mezi 28. a 23. kilometrem kvůli omezení na mostě Šmejkalka. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy před Petrohradem staví most, projíždí se na semafor, očekávejte zdržení. Na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory před Výžlovkou probíhá odklízení nehody, projíždí se Kyvadlově, počítejte se zdržením. A v Praze v Průmyslové ve směru do Hostivaře u křižovatky s Tiskařskou u spalovny překáží auto s vylomeným kolem kolonné od Českobrodské. Global Assistant Lenka.
1: Kdybyste narazili na svojí trase ještě na něco dalšího, tak se ozvěte buď přes linku dopravní centrály 605 222 007 anebo tak, že namluvíte vzkaz do naší mobilní aplikace. Šťastnou cestu.

0: Radio Impuls, bude 16 hodin, s vámi Jelenka Haluzová, přeju vám krásnou neděli. Já jsem si tady tak jako užívala to, že mi svítí sluníčko do oken, ale naprosto jinak, je tomu v Opavě, odkud píše Jarka, máme 9 stupňů a liják. Další zpráva přišla od Zdeňky z Hájova u Příbora, leje jako z konve a 9 stupňů. Díky moc, dámy, za vaše zprávy, napište i vy, jak je u vás, jestli u vás taky leje, anebo jestli je u vás spíš slunečno, jako tady v Praze, na 605 220 2007. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno, hlavně v Čechách až skoro jasno. Naopak na Moravě bude ještě dopršovávat z noci a tam bude zataženo. Na východě a severovýchodě tedy zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm a nejvyšší teploty 16 až 21, na východě chladněji kolem 14 stupňů.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Přerov láká lékaře dotacemi a stipendii. Rybáři na Nechranické přehradě obcházejí pravidla. Španělsko se chystá na srpnové zatmění slunce. U zpráv 16 hodin vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Přerovská radnice láká do města nové doktory. Vyčlení víc než 2 miliony 400 tisíc korun na dotační a stipendijní programy. Přerov hledá praktiky pro dospělé i děti. Schání se i po zubařích. Dotace má novým doktorům pomoct se založením nové ordinace i s rozšířením stávající praxe. Nebo i v případě, kdy převezmou existující ordinaci po jiném lékaři. Přerovská radnice tímto krokem podporuje lékaře 5. rokem. Nevždy se ale výzvy setkaly s úspěchem. Výši podpory město v minulých letech proto upravovalo. Rybáři na Nechranické přehradě stále ignorují pravidla. Mezi nejnovější prohřešky patří lov během hájení nebo překročení počtu povolených úlovků. Kontroly u vody proto budou pokračovat.
5: Rybářské stráži se i přes zvýšené kontroly nedaří pytlačení na ohři úplně potlačit. Jestliže dřív převládali cizinci, kteří neměli povolenku nebo vodu doslova drancovali, nyní je v kurzu takzvaně nenápadné pytláctví. Třeba za asistence rodinných příslušníků. To byl i případ se skoro metrovým candátem, kterého mladý rybář nevrátil zpátky do vody a schovával v igelitce. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Sjezd sudeckých Němců v Brně je příležitost. Vzhledem k odmítavému postoji vládní koalice ale zůstane nevyužitá. Podle expertky na vztahy obou zemí Jany Urbanovské z brněnské Masarykovy univerzity je to škoda.
6: Mohla to být příležitost prohloubení ekonomického partnerství, například na bavorské ekonomické subjekty. Způsob, kterým k tomu vláda momentálně přistoupila, vypadá, že tato příležitost zůstane spíše nevyužitá.
4: Na sněm do Brna se chystá bavorský premiér Markus Söder. Zástupci české vlády ale nepřijedou. Akce proběhne vůbec poprvé v Česku, a to od 22. do 25. května. Madrid žije letním zatměním slunce. Španělsko se chystá na miliony domácích i zahraničních turistů, kteří nejspíš budou chtít nebeskou podívanou 12. srpna vidět na vlastní oči. Úplné zatmění slunce bude v pevninském Španělsku viditelné poprvé za víc než 100 let. Radnice příslušných regionů vybrali přes 130 vyhlídkových míst, kde bude tento astronomický jev nejlépe viditelný. Deník El País sestavil jejich interaktivní mapu. Dal k tomu i tabulku s údaji o přesném začátku zatmění i jestli je na daném místě možné parkovat. Úplné zatmění slunce bude ve Španělsku viditelné v pásu od Galície na severozápadě Pyrenejského poloostrova až po Baleárské ostrovy ve Středozemním moři, a to 12. srpna kolem 20:30. Potrvá asi 2 minuty. Moderní pětibojař Matěj Lukeš skončil druhý na světovém poháru v Bulharsku. Je to podruhé, co v elitním seriálu vybojoval stříbro. Dnes 24-letý český reprezentant bojoval o pohárový titul ve finiši se Sočan Kwanem. Korejci ale těsně podlehl. Finále žen dokončila na 9. místě Lucie Hlaváčková. Tolik zprávy, za mikrofon Impulzu se vrací Lenka Haluzová.
0: Když jsem byla mladší, tak jsem byla přesvědčená, že si vezmu nějakého vícebojaře. Přišlo mi to naprosto totiž dokonale, že jako umí všechno.
4: Mm-hmm. Víš, jako... Ale já myslím, že jsi tak trochu vzala vícebojaře. Ale... I když v jiným kumštu.
0: Ale sportu moc neholduje. Jediné, co umí, je chodit, a to je dobře, protože se nám to hodí do tématu. Ptáme se vás, kolik kilometrů je pro vás za den tak jako optimální ujít? 5, 10, 15, anebo jako jedna naše posluchačka, která si dala za úkol 100 000 kroků. To je teda za mě extrém. 605 222 007.
1: Radost ze života. Radost.

0: nedělní odpoledne s rádiem Impuls. Včera se už po 59. konal tradiční pochod Praha Prčice a my se vás ptáme, jestli chodíte rádi pěšky a jestli jste někdy šli dálkový pochod, třeba Praha Prčice nebo jiný.
1: Já Prčice jsem včera šel již po 30., takže mám skutečně doma 30 botiček. Včera jsem šel trasu 35 kilometrů z Olbramovic a až na to počasí v úplném závěru v Prčicích, kdy padaly kroupy, to bylo úplně skvělé. Takže trasu jsem si moc užil a příští rok, 60. ročník, určitě jdu za.
0: No tak to mě úplně namotivovalo. 60. ročník, možná, že se tam spolu potkáme. Monika píše, ahoj, krásnou neděli, vrátili jsme se s dcerami včera v noci ze simulace na Vysočině. Pro mě osobně hardcore typ simulací první pomoci v horském terénu. Nachodili jsme asi 12 700 kroků. Díky za zprávu, ještě jedna hlasovka.
2: Pochod Praha Prčice jsem nikdy nešel a nikdy nepůjdu. Za socialismu pivovar Hanušovice organizoval pivovarskou čtvrtku, pochod na 25 kilometrů, bylo to perfektní, končil v pivovarské zahradě, kde jsme se pořádně občerstvili. Vraťan.
0: No tak to je ovšem příjemné zakončení, to chápu, Vráťu, že se vám líbilo. Co vy, chodíte rádi pěšky a šli jste někdy nějaký dálkový pochod? Pojďte si zavysílat, namluvte hlasovou zprávu přes naši mobilní aplikaci anebo mi pište na WhatsApp 605 222 007.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

Rychle koukneme na silnice. Na D1 na 28. kilometru ve směru od Brna na Prahu u Hvězdonic blokuje provoz, nehoda 3 osobních aut. Zdržíte se tam ve 2-kilometrové koloně.

0: nedělní odpoledne. Impuls má svého pana profesora a ten každé všední ráno prověří vaše znalosti. Přísný, chytrý a pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic každý všední den ráno na Rádio Impuls. Poslouchejte už zítra.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: za chvíli klasika pro radost. Marie Rotrová, Jiří Bartoška a jejich Klíč pro štěstí. Hokejová atmosféra je v plném proudu a k pořádnému zápasu patří i něco pořádného na zub. Co si připravit, to poradí držitel Michelinské hvězdy Heřman Gazda.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: Zdůřo, lubičky moje, je neděla a správný čas, aby jsme pokecali o tom, jak jde život. No, co vám budu povídat? U nás je plná lednice piveček. Na palici máme kšiltovku s větrničkama. No jasné, že v barvách českého nadnárodního týma. No a já si myslím, že i poslední obecní mamlas už ví, že začal hokej. Kurňa, to bude mela. Jsem zvědavý, jak si letos naši playeři poradí s nabuchanýma soupeřama. No a zrovna zítra se můžeme těšit na Švedy. Tak doufám, že jim ukážeme, kaj má ježek díru. No a na nějaké složité tancování v kuchyni to teraz není. Ale existuje hromada fajných recepisů, kaj nemusíš stát celou dobu u plotny a hlídat, aby se ti něco nepřipálilo. No a pro boha, aby si neprošvihnul gola našeho manšaftu. Já ti dneska na socialistických síťách Radia Impuls ukážu, jak zrobíš kedlubnové zelí s vepřovým masičkem, které se na jazyku rozplývá. Jako příloha žádné knedlíky, ale vařené kobzole, které máš teď za chvíli. Val se tam kuknout. A nebo máš ještě jednu šancu, kaj vyčmuchaš stovky jednoduchých recepisů. Skakni do knihkupectva a vyber si jednu z mých kuchařek. A já jsem rád, že Radio Impuls robí knížkám mediálního parťáka. To už tak našim playerům třikrát hura a fandíme s Impulzem. Jste fajní a milí, holubičky moje. Zdůř zase další nedělu. Váš ostravský gastrošef.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Impulzovec krabičku otevřu zase za hodinku. Za chvíli Dalibor Janda a jeho ostrovy, ale ještě než vyplujeme na ostrovy, tak se budeme držet na silnicích. Nehoda částečně brání provozu na D1 na 34. kilometru ve směru na Prahu. Podrobnosti už za minutu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý si slí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Pracovnice 1/13 z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. To je samozřejmě poměrně odvážné tvrzení, ale my na to nejsme sami. Pomáháte nám vy, naši dopravní agenti, tím, že se hlásíte ze svých tras, ze svých cest přes naši mobilní aplikaci nebo voláte linku dopravní centrály 605 222 007. No a v zádech máme taky parťáky z Global Assistance. Hlásí se Lenka Roštoková. Ahoj.
2: Ahoj Leni, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Ostředek na 34. kilometru překáží nehoda dvou osobních aut v levém pruhu. Kolona má 3 kilometry. Ve směru do Prahy se bouralo také za Hvězdonicemi na 28. kilometru. Nehoda je v odstavném pruhu. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy před Petrohradem staví most, projíždí se na semafor, očekávejte zdržení. Na Havlíčkobrodsku na silnici 37 mezi Trhovou Kamenicí a Ždírcem na Doubravou odbočky na Slavíkov bourala dvě osobní auta. Krátce se zdržíte v obou směrech. V Praze na Barandovském mostě ve směru na jižní spojku překážela nehoda, už je odstraněná a kolony od Dobříské, Strakonické i od ulice k Barandovu se rozjíždějí. A v Praze v Liberecké do centra je omezení a kolona je od sjezdu na Letňany. Z Global Assistance Lenka.

0: jsme se dostali ke konci 16. hodiny, za chvíli 17. S vámi je Lenka Haluzová, přeju krásnou neděli. Hranicích od rána prší a je 10 stupňů, to píše Jana. Díky moc za zprávu, Jani. Napište i vy, jak je u vás, na 605 222 007. Zítra polojasno až oblačno, po ránu v Čechách až skoro jasno, naopak na východě až severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Odpoledne a večer se potom rozprší zase na západě. No a nejvyšší teploty zítra 16 až 21, na východě a severovýchodě místy jenom kolem 14 stupňů Celsia.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
0: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
0: Pobavit se.
1: A dost už, ne?
5: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No pak máte tady toho.
1: A pak vám i nevratnou půjčku.
6: Jo!
7: Je-libo 100 tisíc?
4: Máte tam 100 tisíc!
6: Jo!
4: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
5: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
7: Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
1: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
2: Dobrý den, ano, fakt jo.
5: Nebo oba?
1: Mějte se.
5: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
8: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 tisíc žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk. Na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
9: Fanouškovské výjezdy do Švýcarska se prodraží. Vysokoškoláci sestavili závodní formuly. Slavia kamerový systém zapínat nakonec nebude. U zpráv 5 vás zdraví Jiřina Součková.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Jezdy fanoušků na hokejové mistrovství světa jsou letos dražší. Pořadatelské Švýcarsko patří mezi nejdražší země Evropy. Oproti Česku si tak turisti připlatí opravdu značně. Šéfka švýcarsko-české obchodní komory Alena Koukalová má pro fanoušky jednu dobrou radu.
11: Nemyslet si, že se vám podaří zaparkovat někde bokem a zdarma prostě rovnou jet na to parkoviště nebo na to místo, které je k tomu vyhražené. Protože i v normální době je to jako Praha třeba. Prostě v podstatě nezaparkovat. Parkujete někde jako jen tak na ulici.
9: Cenové rozdíly Koukalová ilustrovala třeba na hodnotě piva. To ve Švýcarsku vyjde zhruba na 200 korun. Seskok parašutisty u Klatov skončil jeho smrtí. 34-letý muž z Německa nezvládl seskok přes vodní hladinu. V velmi vysoké rychlosti spadl do vody. Přivolaní záchranáři už ho nedokázali oživit. Na neštěstí upozornili servery Krimi Plzeň a Novinky.cz. Podle vyšetřovatelů se muž zřejmě pokoušel o takzvaný swooping, kdy se parašutista snaží letět těsně nad vodní hladinou a následně se jí dotknout třeba nohama nebo speciálním prknem. Cílem je co nejdelší skluz nad vodou po velmi rychlém průletu těsně před dopadem. Manévr vyžaduje přesné načasování a zkušenosti. Studenti pražské ČVUT představili svou novou formuli. Jedná se už o 30. monopost, který vznikl za pouhé 2 semestry v rámci mezinárodní studentské soutěže. Nový vůz bude závodit třeba na okruhu v Barceloně.
12: A to je ona, CPU26!
13: Novou formuli tvůrci představili v pražském planetáriu. Na výrobě se podílel i Filip Miller.
14: To auto má maximálku kolem 120 km za hodinu. V čem tohle auto ale vyniká je zrychlení a nějaká jako ovladatelnost a obratnost. Zrychlení z 0 na 100 to má za přibližně 2,5 vteřiny.
13: Podle pravidel soutěže formule nejsou na spalovací motor, jezdí na elektřinu. A jak popisuje vývojář Marko Matoničkin, umí tak jezdit autonomně. Rozložení trati vidí na 30 metrů před sebe.
15: My máme vlastně 4 elektromotory. Kombinovaně nám to dává až 140 kW výkonu.
6: ale na pouhých 200 kg váhy. Postavíte tu formuli na start, sepnete klíčky a ta formule musí sama navigovat po předem neznámé trati, závodit, zrychlovat, hledat optimální stopu, takže už je to opravdu autonomní závod.
13: Na vývoji se podílelo 116 studentů, dny i noci trávili v dílně dobrovolně po přednáškách. Projekt není součástí výuky. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
9: Jaroslav Tvrdík změnil názor. Slavia nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Předseda představenstva fotbalové Slavie k rozhodnutí došel po debatě s experty Úřadu pro ochranu osobních údajů. Slavii by za protizákonné jednání hrozily 100 milionové pokuty. Tvrdík to řekl v České televizi. Slavia po událostech v derby se Spartou zavřela severní tribunu, kde sídlí kotel. Zároveň spolupracuje s policií na identifikaci výtržníků, kteří ještě před závěrečným hvizdem vtrhli na trávník, napadli hráče Sparty a házeli světlice do sektoru hostujících diváků. Slavia si každopádně už zajistila obhajobu titulu. V tuto chvíli sešívaní v předposledním kole prvoligové nadstavby nastupují v Hradci Králové. Ve skupině o titul je před dnešními zápasy jisté ještě konečné umístění druhé Sparty, třetí Plzně a šestého Liberce. Vicemistři z Letné se představí právě v Liberci a Plzeň hostí Jablonec. Jak jsem říkala, všechny zápasy začínají. No a na Impulzu se za mikrofon vrací Lenka Haluzová.
0: Já vám přeju krásný den. No my se o fotbale budeme ještě za chvilku povídat s Honzou Čadou. Bude to právě o zápasu Hradec Králové a Slavia. No ale předtím muzika. Žlutý pes, Sametová. Tak ať se vám hezky poslouchá, přeju vám krásné nedělní odpoledne.
10: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls a s českou muzikou je úplně nejlíp. Petr Kolář za chvíli a jeho Navzdory hříchům.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Do Hradce Králové přijel už jistý mistr fotbalisté pražské Slávie. Zápas čtvrtého kola skupiny o titul sleduje Jan Čada. Honzo, dobré odpoledne. Platí i v tuto chvíli stav 0-0.
2: Dobré odpoledne, v končící 15. minutě je tomu tak, domácí podnikají jeden ze svých útoků, mají šanci, podívejme se, jak to dopadne. Nakonec brankář Staněk zasahuje. Ano, je to 0-0, je to zápas rušný, dlouho očekávaný, zajímavý, za krásného počasí, proč ne, takhle to má být.
0: Fandové Slavie nemohou na vlastní stadion, do Hradce, ale ano, je to znát v hledišti?
2: Ano, je to znát v hledišti, atmosféra vynikající, fandové, kteří mají vstup do svého chrámu, jak říká jeden náš kolega Alan Heima, zakázán, tak tady do chrámu v Malšovické aréně vyrazit samozřejmě mohli. V počtu, řekněme, tisíci hlavem jsou slyšet to, co mělo v začátku, jen tam byla jedna věc, nebude žádné choreo, ale přivítali své miláčky samozřejmě velkým potleskem, držím palce, třeba, že to slávisté potřebují možná méně než domácí, protože mistrovský titul, tak ten už je, jak známo, v kapse.
0: No já jsem si to právě říkala, že v zápase tu větší motivaci budou mít asi spíš domácí otrokové.
2: Otrokové neboli otroci mají skutečně otročí motivaci. To proto, protože se jim může povést po dalším čase historický zářez, neboť pokud by v tomhletom utkání vyhráli a Jablonec zaváhal ve svém vystoupení, no tak by to bylo tak, že domáci by se dostali na 4bodový náskok, čtvrté místo by jim uniknout už v tu chvíli nemohlo a bylo by to tak, že by postoupili do pohárové Evropy. To je samozřejmě touha naplněného stadionu. Jak to budeme sledovat nadále. Zatím platí po 16 a půl minutě 0-0.
0: Honzo, díky, zatím naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

Informace ze silnic na D1 ve směru od Brna na Prahu se na 41. kilometru srazila dvě osobní auta a kolona tam má víc jak 2 kilometry.

0: neděli vám přeju. Za chvíli Baroko, Richard Miller a taky Anna K. Včera se už po 59. konal tradiční pochod Praha Prčice a my se vás ptáme, jestli rádi chodíte pěšky. Zdravím všechny chodce, přišla nám zpráva. Dálkové pochody mám ráda od dětství. V posledních letech chodím pravidelně do Okoře bez Oře. Je to vždycky parádní, hodně šťastných kilometrů všem příznivcům turistických tras přeje Mája. Májo, díky moc za zprávu, napište i vy. Máte rádi pochody? Šli jste někdy Prahu Prčice nebo nějaký jiný pochod? A kolik kilometrů tak jako zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali. Číslo jsem k nám 605 222 007. Můžete mi psát na WhatsApp, anebo můžete nahrát hlasovou zprávu přes naši mobilní aplikaci.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Klasika pro radost bude za chvíli na Impulzu Blue Effect a Slunečný hrob. Pořád se tu něco děje a když chcete mít přehled, pak je tady náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Hezkou neděli, přátelé. Na Impulzu bylo tento týden opravdu rušno a soudě podle vašich zpráv vám neuniklo téměř nic. No tak pojďme na vaše dnešní dotazy. Píše nám posluchačka Jana. V pátek u vás byl Tomáš Klus. Nemáte někde záznam, prosím? Milá Janičko, no jasně, že máme. Celý rozhovor brzy najdete na našem webu a do té doby tady máte takovou malou ochutnávku.
3: Holčičky obě hrajou na piano a umí noty líp než já. Já jsem se to jednu dobu chtěl učit, dokonce jsem se chtěl nějak hudebně vzdělat, ale kluci z kapely mi řekli, že už vlastně jednu holku mám. Řekli mi, ať se neučím, ať se nevzdělávám, že vlastně to, že držím kytaru jako prase kost a hraju jako intuitivně, je vlastně v pořádku, že v tom je nějaký kus originality a že na tu akademičnost tam jsou oni.
2: No a popojedem. Pan František mi píše, že u nás ve vysílání slyšel, že rozdáváme až 100 000 korun a chtěl by vědět, jak se může do děje zapojit. Františku, tak to jsem rád, že píšete. Víte, hru Halo tady Impulzovi už hrajeme tak dlouho, že občas zapomínám, že ji možná někdo ještě nezná. Takže stačí se jednoduše zaregistrovat, být ráno na telefonu a když se vám dovoláme, říci jediné správné heslo Halo tady Impulzovi. No a dotaz přišel i od Natálie, kterou zajímá, kam zmizel z ranního vysílání cestovatel Jirka Kolbaba. Milá Natálie, žádné strachy, Jirka naštěstí nikam nezmizel, jen vám teď své zážitky z cest vypráví v novém čase. Uslyšíte ho vždy po 10. hodině u dobrého Korce. No a to je pro dnešek opravdu vše. Užijte si pohodový zbytek neděle a já se na vás budu opět těšit příští týden. Váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: Nehoda se stala v Praze na Kbelské za sjezdem z Novopatské ve směru na Letňany. Víc za minutu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Já se po mužích moc nedívám, ale když jdu po ulici, čučím do mobilu a teď mě praskne nějaká pánská voněvka přes nos, no to se i po něm otočí.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj impulzáci, možná by stálo za to, kromě dopravní situace, hlásit vodní situaci, řeka Vltava, sjezd Herbertov, totální zácpa, mějte se hezky.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Zdravím vás všechny řidiče a řidičky, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, hlásí se Lenka Roštoková z Global Assistance. Ahoj.
4: Ahoj Leni, hezké odpoledne. V Praze je ucpaná Kbelská ve směru do Letňan u sjezdu z Novopatské kvůli nehodě. V Praze v Liberecké do centra je omezení a fronta je od sjezdu na Letňany. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se rozjíždí kolona po dřívější nehodě mezi exity 49 a 41. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy před Petrohradem staví most, projíždí se na semafor, očekávejte zdržení. Global Assistance, Lenka.
0: Já vám všem přeju šťastnou cestu a kdybyste na svoji trase narazili na nějakou komplikaci, tak si ji nenechávejte pro sebe, ozvěte se nám buď přes naši mobilní aplikaci a varujte ostatní řidiče, anebo volejte linku dopravní centrály 605 222 007. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: 6. Já vám přeju krásný večer s Impulzem. Šárka mi píše. Zdravím z Krnova. Máme 10 stupňů, ale stále prší a prší a prší. Ptá se Leni, kdy to přestane. Šárko, nevím. Myslím si, že až u vás v Krnově zítra během dopoledne, že to má ještě po ránu dopršovat. Ale včera psal posluchač z Křivohlátku, z Karlštejna, ať mu tam prý nějaký dešť pošleme, tak musím to zkusit tady zprodukovat. Obdobnou zprávu mi poslala Ilona. Od rána prší, prší a prší. Ochladilo se, máme jenom 6 stupňů, hory kolem nás jsou v mlze. Už zase máme průtokový sklep, tak já jdu zavařovat jabka. Děkuju, Ilono, za zprávu. Napište i vy na 605 222 007, jak je u vás. Zítra polojasno až oblačno, ráno v Čechách skoro jasno, ale na východě území právě zataženo s doznívajícím deštěm. Odpoledne by potom mohlo sprchnout od západu. Teploty 16 až 21, na východě a severovýchodě chladněji, tam bude kolem 14.
1: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: V Plzni je zavřené okolí synagogy. Chuligány Sedenu čekají u Slavie doživotní tresty. Z 8 zraněných v Modeně zůstává 5 v nemocnici. U zpráv 6 vás zdraví Jiřina Součkova.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Policie v Plzni je na nohou. Uzavřela Rušnou, Klatovskou třídu a okolí Velké synagogy. Policisté dostali hlášení o uložení možného nebezpečného předmětu v synagoze. Policie o tom informovala na síti X. Podle zjištění ČTK na místo míří pyrotechnici. Zatím není jasné, jak dlouho bezpečnostní opatření potrvá. Velká synagoga v Plzni je největší v Česku a třetí největší v Evropě. Nachází se v centru západu českého města. Od roku 1992 jde o kulturní památku České republiky. Slavia je o krok blíž k doživotním zákazům pro výtržníky z derby. Jak upřesnil předseda klubu Jaroslav Tvrdík v České televizi, klíčová bude spolupráce se strážci zákona.
3: Policie České republiky už oznámila, že identifikovala více než 100 osob, které vstoupily na plochu. Pro ty, kteří způsobili to násilí, těm dveře do Edenu zavřeme doživotně. Ty ostatní jsme po domluvě s policií České republiky vyzvali společně k tomu, aby se přihlásili. A jestliže na plošně nic neprovedli, tak ani policie je nebude stíhat za trestní čin výtržnictví.
2: Tvrdík opět odsoudil napáchané násilí. Samotné vběhnutí fanoušků na trávník ale ohodnotil jako běžné. Velkými městy u nás pochodují tisíce lidí na podporu veřejnoprávních médií. V Brně se jich odpoledne sešly asi 3 000. V průvodu pochodují centrem města. Podobný průvod probíhá i v dalších krajských městech. Akci organizuje Milion chvilek. Ten žádá stažení návrhu zákona, který mimo jiné přivádí financování České televize a rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Spolek zorganizoval stejnou akci i v Praze, kde se na začátku měsíce na podporu veřejnoprávních médií sešly desítky tisíc lidí. Z 8 lidí včera zraněných v italské Modeně jich 5 zůstává v nemocnici. Stav jedné ženy je kritický. Informovala o tom agentura ANSA. Zraněné navštívili dnes ve 2 nemocnicích italský prezident Mattarella a premiérka Meloniová. Ta kvůli tomu zrušila i návštěvu Kypru. Muž, který včera v Modeně najel do lidí, byl obviněný z pokusu o zabití. V minulosti se 31-letý Ital léčil s psychickými problémy. K jeho dopadení včera pomohli kolem jdoucí. Čtvrté kolo nadstavby první ligy proti sobě svedlo fotbalisty Hradce Králové a Slavie Praha. Po první půli sešívaní prohrávali s domácími 0-1. Jestli stav platí i teď v této chvíli, tak na to už se ptám reportéra Jana Čady. Hezký podvečer, Honzo.
4: Hezky podveč. Ano, výsledek 1-0 pro domácí po první půli platí. Za chvíli začne druhé dějství tohoto zajímavého fotbalového představení. V 19. minutě parádní akce domácích. Horák narýsoval zleva přihrávku před branku a Ondřej Mihálík, nejlepší střelec posledních ligových kol, nekompromisně zavěsil do Staňkovy branky. Slávisté v pozměněné sestavě zatím nestačili zareagovat a proto otroci blízko evropským pohárům vedou 1-0. Jan Čada, Radio Impuls.
2: Díky, doplním, že v druhém utkání Liberec hostí Spartu, tady zatím branka nepadla a Viktorka ta po první půli vede nad Jabloncem 4-0. Tolik zprávy, posloucháte Impuls, je s vámi Lenka Haluzová.
0: A ještě mrkneme rychle na silnice. Ozval se nám totiž Dušan, Brno, směr Praha, 128. a 5. kilometr, má kamion defekt, tak tam dávejte pozor. Já vám moc děkuju, že s námi vysíláte, můžete se ozvat kdykoliv na náš WhatsApp 605-222-007 nebo nahrávat vzkazy přes naši mobilní aplikaci. Já vám za to pouštím pěknou muziku, Proteč, Činasky a Klára.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Rádio Impuls, za chvíli k víni, anebo taky Michal David a písnička Třetí galaxie, teď krátce na silnice. V Plzni je zavřená Klatovská třída od Kolárovy ulice po Husovu a okolí Velké synagogy. Policisté totiž dostali hlášení o uložení možného nebezpečného předmětu v synagoze. Zatím není jasné, jak dlouho bezpečnostní opatření potrvá.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: večer s Impulzem. Zítra pondělí, hurá, hurá do práce. A když máte v práci dobré kolegy, tak to se tam hned jde líp. Pomalu i s úsměvem. Ti nejlepší kolegové totiž nejsou jen tak lidi z práce. Často je to i druhá rodina. A my tady máme takovou možnost, jak se těm svým milionovým kolegům odvděčit. Můžete jim věnovat 7 pecek bez reklam. Přihlášky najdete na našem webu impuls.cz a těch 7 pecek, které zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 můžeme hrát pro vás a hlavně pro vaše milionové kolegy. Na Rádio Impuls, tak mrkněte na náš web a přihlaste se.
1: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická arena v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul, zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Generálním partnerem MOL Cupu je společnost MOL.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
0: Zpívá pro vás Xindl X písničku Na vodě. Je to živá verze téhle písničky, natočená na českém Mejdanu s Impulzem z roku 2018. Ten letošní Mejdan už se taky pomalu blíží, bude v říjnu v pražské O2 aréně. Lístky na Ticketportal anebo na Ticketmaster, tak se tam vidíme.

0: Klasika pro radost připravená, za chvíli Helena Vondráčková a přejdí Jordán v Impulzu ve Skrabičce. Ještě než přejdeme, pak je tady ale náš editor Alan Hejma a jeho stručný výběr z událostí uplynulých 7 dní. Jdeme na to.
1: Konec dobrý, všechno dobré. Věřící a církevní činitele vyděsila v úterý krádež lebky svaté Zdislavy. Pachateli ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Českolipští kriminalisté zabrali a 35-letého muže zabásli ve čtvrtek.
2: Myslím si, že nám tam samozřejmě přálo trošku to policejní štěstí.
1: Pachatel prý nesouhlasil s vystavením lebky v chrámu a vzácnou relikvii zalil do betonu. A jestli kriminalisté hovořili o štěstí, my už díky církevnímu historikovi Jaroslavu Šepkovi z našich Impulzů Honzy Benešovského víme i tohle. Pachatel byl odsouzen k nezdaru už ve chvíli, kdy vzal lebku do ruky.
3: Sama nemá takovou hodnotu, naopak může třeba tomu člověku i přinést nějakou smůlu, jo.
1: A to se i stalo.
4: Disciplinární komise.
1: Ano, v úterý se u fotbalové disciplinárky dohrálo ono v skutku výjimečné derby Slávie Sparta z minulé soboty a komise trestala v historické výši.
4: U Slávie Praha došlo k rozhodnutí o kontumaci utkání, udělení pokuty 10 milionů korun a odehrání 4 soutěžních utkání bez přítomnosti diváků.
1: Oznámil šéf disciplinárky Jiří Macner a Slávie. Byl to takový malér, že sklopila uši. Šéf Jaroslav Tvrdík to dělá od soboty šikovně.
5: Nebudeme hledat vinu nikde jinde, než u nás, u sebe.
1: Jako z učebnice krizové komunikace. Abychom tu Lapálii ukončili sportovně zpravodajsky, Slávie nakonec ve středu tu ligu vyhrála i bez diváků. A politici, ti cítí společenskou poptávku a tvrdí, že v tom fotbale konečně udělají pořádek. Motoristický ministr sportu Boris Šťastný, ten asi nejvíc.
6: Musíme řešit otázku identifikace osob na těch sportovních utkáních.
1: Nejdřív ale určitě vznikne příslušná komise a bude se pak léta radit. No a na závěr výrok týdne Rádia Impuls, tentokrát od pultíku poslanecké sněmovny, šéf Pirát Zdeněk Hřib a výrok, tak říkajíc, kinematografický.
7: Pana poslance Rajchla, to se omlouvám, teda neberu za vyloženě zástupce vlády, dokonce zatím není ani žádný zmocněnec ničeho. Možná, až pan Rajchl bude nějakým zmocněncem, třeba pro filmy pro dospělé nebo tak něco.
1: Hezký den přeje Alan Hejma.
8: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzové.

0: čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
1: Co ti tady přináší největší radost?
0: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
0: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
1: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls. Hrajeme non-stop, třeba na druhém konci světa. Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka hlásí se Lenka Roštoková z Global Assistance. Ahoj.
3: Ahoj Leni, hezký večer. Na dálnici D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Všechromy na 16. kilometru překáží hromadná nehoda. Kolona je od Mirošovic od 21. kilometru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se bouralo také za sjezdem na Sázavu na 29. kilometru. Tady má kolona 3 kilometry. Ucpané silnice 35 z Liberce do Turnova před Hodkovicemi nad Mohelkou. Na silnici 6 z Karlových do Prahy před Petrohradem staví most, projíždí se na semafor, očekávejte zdržení. A v Praze v Liberecké do centra je omezení, fronta je od sjezdu na Letňany. Z Global Assistance Lenka.
2: Dopravním agentem se kdykoliv můžete stát i vy, stačí zavolat linku dopravní centrály 605 222 007 nebo nahrát vzkaz přes mobilní aplikaci.

0: takhle krásně pozitivně naladění končíme 18. hodinu. Za minutku a půl bude 19. S vámi Lenka Haluzová, přeji vám hezký večer. Martin nám píše, Eisenach, východní Německo, 17,5 stupně a slunečno. Díky. 605 222 007, napište i vy, jak je právě teď u vás. Zítra polojasno až oblačno. Po ránu v Čechách jasno, ale na východě a severovýchodě naopak po ránu zataženo s doznívajícím deštěm. Potom odpoledne a večer může sprchnout i na západě a nejvyšší teploty zítra 16 až 21, na východě a severovýchodě místy jenom kolem 14 stupňů.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
0: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
0: Pobavit se.
1: A dost už, ne?
5: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. Pak máte tady to.
1: A napad vám i nevratnou půjčku.
2: Jo!
6: Je libo 100 tisíc?
4: Máte tam 100 tisíc!
2: Jo! To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
5: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
6: Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
4: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
2: Dobrý den, ano, fakt jo.
5: Nebo oba?
4: Mějte se.
5: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Policie v Plzni uzavřela okolí synagogy. Slováci stráví léto většinou v Tatrách. Hradec si zajistil evropské poháry. U zpráv 7 vás zdraví Jiřina Součková.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Policie v Plzni zasahovala u synagogy. Na pár hodin zavřela Rušnou, Klatovskou třídu a okolí velké synagogy. Na místě zasahovali pyrotechnici kvůli hlášení o uložení možného nebezpečného předmětu v synagoze. Jak policie před chvílí informovala na síti X, bezpečnostní opatření ukončila. Pyrotechnik vyloučil, že by předmět byl nebezpečný. V centru Plzně už se proto zase obnovuje provoz. Kateřině Konečné zbývají v čele komunistů už jenom 2 týdny. Ve vedení KSČM europoslankyně končí. Na sjezdu na konci května Konečná nebude kandidovat. Po loňském volebním neúspěchu hnutí stačilo, dala funkci k dispozici a zůstane řadovou členkou. 45-letá politička to vysvětlila tím, že se chce naplno věnovat práci europoslankyně a rodině. Slováci přehodnocují letní plány. Víc než polovina z nich se na dovolenou nechystá do zahraničí. Největší zájem je o Vysoké Tatry. Letošním hitem se stalo lázeňské město Bojnice.
9: Zvýšenie cien pohodných hmôt donútilo Slovákov vyčkávať a svoje rozhodnutie o dovolenke odkladajú na neskôr. Sú opatrnejší a viac zohľadňujú náklady na cestu. Podľa prieskumu 6 z 10 Slovákov plánujú dovolenkovať doma na Slovensku. Hitom sa stávajú kúpele či hotely s wellnessom. Ideálne aj cenovo dostupné. Stúpa pritom záujem i o pobyty v Maďarsku a Poľsku. Sú totiž lacnejšie a vedia konkurovať kvalitnými službami. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
7: Češi mají o knížky zájem. Festival Svět knihy na výstavišti v Praze navštívilo od čtvrtku do dneška 65 tisíc lidí. Loňský ročník tak letošní návštěvnost překonala zhruba o 2 tisíce návštěvníků. Největší zájem byl o debatu s americkým historikem a profesorem Timothy Snyderem nebo o setkání a autogramiádu spisovatele Roberta Brinzy. Veletrh a literární festival proběhl po 31. Čeští házenkáři musejí oželet světový šampionát. V odvetě playoff kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii a nepostoupili. Českému celku se rozplynul sen o druhé účasti na světovém šampionátu po sobě. Za to Hradec Králové sbíral vavříny. Východočeští fotbalisté porazili pražskou Slávii 3-1. Čerstvý výsledek čtvrtého kola nadstavby první fotbalové ligy může okomentovat reportér Jan Čada. Hezký večer, Honzo.
10: Dobrý večer, výsledek je důležitý pro Hradecké. Nejen pro dnešek, výhra 3-1 nad jistým mistrem jej posouvá do druhého předkola příštího ročníku Evropské konferenční ligy. Domácím vyšlo téměř vše, nač sáhli. V prvním poločase skóroval v 19. minutě jejich snajper Mihálik. V 60. po děsné chaloupkově chybě Darida za 10 minut poslal Malšovickou arénu do extáze třetím gólem Horák. Malá útěcha pro slávisty těsně před koncem snížil ligový novic Kohout. Jinak radostně kraj Kohouti na soutoku Orlice a Labe v Hradci jejich tým zdolal Slaví Praha 3-1. Jan Čada, Radio Impuls.
7: Díky, doplním, že Liberec doma prohrál se Spartou 0-2. Oba týmy už měly jisté konečné umístění, Sparta druhou a Liberec šestou příčku. No a Plzeň doma rozstřílela Jablonec 5-0, Severočeši tak skončili pátí a z ligy do poháru nepostoupí. Za mikrofon Impulzu se vrací rozesmátá Lenka Haluzová.
5: To je totiž takové ornitologické okénko vždycky s Honzou. To už byly totiž smutní vrabci na Spartě. Teď ano. Jsou to veselí kohouti. Výborný, mě to moc baví. Proč by ne? Muziku pro vás mám Elány, pustím Čakám tě láska, taky kapelu Ariem, ale na úvod hodiny to bude Lucie Bílá a její Bokurky. Ať se vám hezky poslouchá.
8: Radio Impuls. Radost ze života.

Radio Impuls, za chvíli Taylor Swift, ale teď krátce na silnice. Na D1 ve směru od Brna na Prahu na 29. kilometru bourala v levém pruhu dvě osobní auta, je tam víc jak kilometrová kolona. A o kus dál na 16. kilometru se podařilo hromadnou nehodu 4 osobáku odstavit ke krajnici a kolona se tam rozjíždí.

0: Radio Impuls, za chvíli Miroš Birka, David Žbirka a písnička Nejsi sám. Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány, ten pocit, že vám patří celý svět. Vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18, tak to je novinka, kterou pro vás máme každý všední den po 15. hodině. Taky v příštím týdnu nezapomeňte poslouchat a vzpomínat už zítra odpoledne na Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
2: Že chodím jak tieň.

0: Klasika pro radost. Připravený je Karel Gott s písničkou Kam se schoulíš, už za chvíli v Impulzovi z krabičce. Ale teď už Aleš.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Náš fenomenální kolega Aleš Růžička hledá hrdiny všedního dne. Předává poděkování lidem, kteří svojí nenápadnou prací poskytují službu ostatním. Takovou službu, bez které bychom se my, obyčejní smrtelníci, neobešli. Teď se přesouváme do domu sociálních služeb v pražských Kobylisích.
2: Dům, který poskytuje sociální služby pro seniory, a to převážně s Alzheimerovou nemocí. A jeho ředitel, a to je náš dnešní hrdina všedního dne, je Ondra Šimon. Ondro, krásné dobré ráno.
3: Dobré ráno i vám všem a Aleši tobě.
2: Ty by si bez svých lidí tady, kteří pracují prostě v tomto domově, nebyl v podstatě nic. Takže my skrze tebe děkujeme všem, kteří se starají o staré lidi, aby měli hezký podzim života. Co je na tomto nejnáročnější?
3: Pohledu našich kolegyn, kolegů, tak určitě fyzická jejich práce.
2: Například?
3: Například při vykonávání hygien.
2: Jasně.
3: To znamená péče o klienty, různé polohování a tak dále, přestože máme pomůcky k tomu, to znamená zvedáky.
2: Ale stejně tam u toho musí ta paní asistovat.
3: Přesně tak, takže to je jednak fyzická. A za další, co si myslím, že jako nedoceněno, tak je i ta psychická jakoby zátěž těch lidí, právě těch příběhů různých rodinných a to, co musí jakoby vyslechnout a potom, když řeknu, odchází odsud, aby to dali.
2: Tak Ondro, ty jsi takovýho zástupce, náš hrdina dnešního dne z oblasti sociálních služeb, takže my ti chceme a vám všem poděkovat za to, co pro nás a pro naše babičky a dědečky, dneska už i tatínky, maminky, děláte. Takže hodně síly, buďte stateční a dál teda, ať vás to baví a děkujeme za to ještě jednou.
3: Aleši, já jestli mohu taky na závěr všem poděkovat kolegyním, kolegům, kteří opravdu tam nechávají své srdce, své zdraví ve finále. Bez nich bychom se tady nemohli vůbec objevovat dennodenně, protože jsme tady hlavně pro ty lidi, kteří tu naši péči potřebují dennodenně.
2: Ředitel domova Kobylisy, Ondra Šimon. Ondro, a tady takový malý dárek jenom pro tebe a pro tvé kolegy. Ostaňte si život a udělejte si taky hezký den, jo? Pod Rádia Impuls. Takže mějte se krásně, ahoj.
0: S dalším hrdinou všedního dne se potkáme už zítra ráno. Držte si klobouky, protože nás čeká cesta autobusem a vstáváme už v 5.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsme s vámi na silnicích. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Lení, hezký večer. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na 29. kilometru probíhá vyšetřování nehody. Kolona má 2 kilometry. Ve směru do Prahy očekávejte silnější provoz a nárazové kolony mezi 15. a 10. kilometrem. Ve Zlíně v Sokolské ulici bouralo osobní auto do stromu. Doprava zde zpomaluje. Omezení vás přibrzdí na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy před Petrohradem a v Praze v Liberecké do centra je omezení a fronta je odjezd na Letňany. Z Global Assistance Lenka.

0: Radio Impuls, přeju vám krásný nedělní večer. Za chvíli bude 20 hodin, zítra nás čeká polojasná až oblačná obloha. Ráno sluníčko v Čechách, naopak na východě zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jindy ale sprchne spíš výjimečně. Nejvyšší teploty zítra 16 až 21, na východě a severovýchodě místy jenom kolem 14 stupňů Celsia. Mějte se krásně, budu se na vás těšit zase příští víkend.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Na motorce v Thajsku zemřela Češka. Rekonstrukce tratě v Litvínově vázne kvůli mraveništi. Fotbalisté Hradce si zahrají evropské poháry. U zpráv 8 vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Při havárii na motorce v Thajsku zemřela mladá Češka. Po smrti je i její irský přítel, který studoval film. Na pronajatém skútru dostali na kluské silnici v ostré horské zatáčce smyk a narazili čelně do pick-upu. Informují o tom thajská média. Nehoda se stala na nejvyšší thajské hoře na severu země. Je to jedna z nejrušnějších turistických tras v zemi. Návštěvníky sem láká chladné klima, mlžné lesy, vodopády a pagody. Studenti pražské ČVUT představili svou novou formuli. Jedná se už o 30. monopost, který vznikl za pouhé 2 semestry v rámci mezinárodní studentské soutěže. Nový vůz bude závodit třeba i na okruhu v Barceloně.
6: A to je ona, CPU 26!
7: Novou formuli tvůrci představili v pražském planetáriu. Na výrobě se podílel i Filip Miller.
8: To auto má maximálku kolem 120 km za hodinu. V čem tohle auto ale vyniká je zrychlení a nějaká jako ovladatelnost a obratnost. Z 0 na 100 to má za přibližně 2,5 vteřiny.
7: Podle pravidel soutěže formule nejsou na spalovací motor, jezdí na elektřinu a jak popisuje vývojář Marko Matoničkin, umí tak jezdit autonomně. Rozložení tratě vidí na 30 metrů před sebe.
9: My máme vlastně 4 elektromotory. Kombinovaně nám to dává až 140 kW výkonu, ale na pouhých 200 kg váhy. Postavíte tu formuli na start, sepnete klíčky a ta formule musí sama navigovat po předem neznámé trati, závodit, zrychlovat, hledat optimální stopu. Takže už je to opravdu autonomní závod.
7: Na vývoji se podílelo 116 studentů. Dny i noci trávili v dílně dobrovolně po přednáškách. Projekt není součástí výuky. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
5: Modernizaci tramvajové trati v Litvínově provázejí komplikace. Jde o nikde neevidované sítě, hlavně kabely a potrubí a také velkou kolonii chráněných mravenců.
10: Doslova mravenčí ráj byl nedaleko tramvajové zastávky u litvínovské polikliniky. Protože šlo o přísně chráněný druh, stavbaři museli práce zastavit. Teď už se ale vracejí, mravence se podařilo přestěhovat. To je jeden z momentů, který modernizaci kolejí zastávek a někde i částí ulic zbrzdil. Zatím platí původní termín příští léto. Stavbaři ale musí zrychlit a dopravní podnik možná i zaplatit víc než plánovaných 390 milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: Fotbalisté Hradce Králové porazili mistra v předposledním čtvrtém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul. Votroci přehráli Slávii 3-1. I díky souběžnému debaklu Jablonce v Plzni 0-5 si východočeši zajistili konečné čtvrté místo v tabulce. Poprvé po 21 letech i účast v některém z velkých evropských pohárů, konkrétně ve druhém předkole konferenční ligy. Jablonec naopak ztratil šanci na čtvrté místo v tabulce i na postup do evropských pohárů z nejvyšší soutěže. Sparta pak ve skupině o titul zvítězila v Liberci 2-0 díky brankám v závěrečné desetiminutovce. Oba týmy měly už před utkáním jisté konečné umístění. Sparta druhou a Liberec šestou příčku.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí půjčil svoje skripta.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: radost ze života. Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3-1 jistého mistra Slavii. Zajistili si tak čtvrté místo i kvalifikaci do konferenční ligy. Jablonečtí fotbalisté se naopak kvůli vysoké porážce 0-5 v Plzni a výhře Hradce proti Slavii nedostali v první lize na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. Tu budou muset zabojovat ve středu ve finále MOL Cupu proti Karviné. A nakonec spartiančtí fotbalisté porazili Liberec na jeho stadionu 2-0. Oba týmy měly už jisté konečné umístění, Sparta druhou a Liberec šestou příčku. Fanouškovské výjezdy na hokejové mistrovství světa se letos prodraží. Pořadatelské Švýcarsko patří mezi nejdražší země Evropy a třeba oproti Česku si turisti připlatí značně. Šéfka švýcarsko-české obchodní komory Alena Koukalová má pro fanoušky dobrou radu.
2: Nemyslet si, že se vám podaří zaparkovat někde bokem a zdarma prostě rovnou jet na to parkoviště nebo na to místo, které je k tomu vyhražené, protože i v normální době je to jako Praha třeba. Prostě v podstatě nezaparkujete někde jako jen tak na ulici.
1: Cenové rozdíly Koukalová ilustrovala na ceně piva. To ve Švýcarsku vyjde zhruba na 200 korun. Madrid už žije srpnovým zatměním slunce. Španělsko očekává miliony domácích i zahraničních turistů. Úplné zatmění slunce bude v pevninském Španělsku viditelné poprvé za víc než 100 let. A to 12. srpna kolem 8:30 večer. Potrvá asi 2 minuty. Podle NASA nebeský úkaz bude viditelný kromě Španělska ještě v Grónsku, na Islandu, v Rusku a v malé části Portugalska. Částečné zatmění slunečního kotouče uvidí i jinde v Evropě, také v Africe nebo Severní Americe. I v Česku půjde o mimořádný úkaz, protože slunce bude zakryté asi z 90%. A navíc, jak uvedl server Astro.cz, maximální fáze zatmění připadá na dobu kolem západu slunce. Dnes uplynulo přesně 40 let od otevření multifunkční arény v Ostravě Vítkovicích. Ve své době patřila k nejmodernějším a největším v Evropě. Kromě hokejových a dalších sportovních bitev byla hala svědkem i celé řady koncertů hvězd světové populární hudby.
3: Bob Dylan, Joe Cocker, Sting, Deep Purple, Black Sabbath nebo José Carreras. To jsou jen některá jména světových hvězd, jejichž hlasy se ostravskou halou rozezněly. Nejznámější je ale jako domácí stadion hokejistů Vítkovic. Několikrát hostila i mistrovství světa v hokeji. Stavba, kterou navrhl nejznámější slovenský architekt Vladimír Dedeček, je právě jednou z ostravských dominant a s kapacitou 11 000 diváků je druhou největší halou v Česku. Její provoz je ale drahý, uvažuje se proto o stavbě menší haly pro zimní sporty. A Vítkovická aréna by po rekonstrukci měla sloužit jen pro kulturní a společenské akce. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
1: Přes den bude slunečno i podmračené nebe s občasným deštěm. Většinou čekáme 16 až 21 stupňů. Na východě a severovýchodě místy bude jen kolem 14.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: s rodinou máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
0: A dost už, ne?
2: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No pak máte tady to.
0: A pak vám i nevratnou půjčku.
1: Jo!
5: Je libo 100 tisíc?
4: Máte tam 100 tisíc!
1: Jo!
4: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte ještě, že nás máte, jo?
5: Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk. Jsem.
0: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
1: Dobrý den, ano, fakt jo.
2: Nebo oba?
0: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Kolínský výrobce dronů bude dodávat americkým jednotkám v Evropě. Tato pilotní zakázka v ceně ve stovkách tisíc eur, tedy v přepočtu několika milionů korun, je pro firmu teprve začátkem v objemech výrazně násobně vyšších. Pro ČTK a Českou televizi to na letišti v Milovicích řekl výrobní ředitel společnosti Pavel Bulant. V Milovicích firma drony testuje. Hlavním odběrem skupiny pak je Ukrajina. Ostrovní stát Kuba v karibské oblasti je na hranici kolapsu. Dochází palivo, jídlo, nefunguje zdravotnictví. Spojené státy Kubě nabídly spolupráci, ovšem výměnou za radikální politické reformy.
8: Mezi Washingtonem a Havanou probíhají dramatická jednání. Americký šéf CIA osobně doručil do Havany vzkaz od prezidenta Trumpa. Amerika pomůže ale pouze v případě rezignace komunistického vedení země. Vyjednávání přichází v době, kdy se Kuba ocitá v totálním kolapsu. Po americké blokádě dodávky ropy tam nefunguje elektrika a ulicemi zmítají masové protesty. Washington nabídl humanitární pomoc v hodnotě 100 milionů dolarů. Pokud režim neustoupí, hrozí naopak tvrdým zásahem. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
7: Tisíce lidí se odpoledne sešli v krajských městech na podporu veřejnoprávních médií. Demonstranti v průvodech pochodovali městy, skandovali hesla jako svobodu médiím nebo my jsme s vámi. Vidět byly i české vlajky. Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování České televize a rozhlasu na státní rozpočet. V Praze podobný pochod běhl 5. května. To se podle organizátorů sešly desítky tisíc lidí. Slavia je o krok blíž k doživotním zákazům pro výtržníky z Derby. Jak upřesnil předseda klubu Jaroslav Tvrdík v nedělní debatě České televize, klíčová bude spolupráce se strážci zákona.
9: Policie České republiky už oznámila, že identifikovala více než 100 osob, které vstoupily na plochu. Pro ty, kteří způsobili to násilí, těm dveře do Edenu zavřeme doživotně. Ty ostatní jsme po domluvě s policií České republiky vyzvali společně k tomu, aby se přihlásili. A jestliže na plošně nic neprovedli, tak ani policie je nebude stíhat za trestný čin výtržnictví.
7: Tvrdík opět odsoudil napáchané násilí. Samotné vběhnutí fanoušků na trávník ale ohodnotil jako běžné. Nedělní program nadstavbové části fotbalové ligy pokračoval třemi zápasy skupiny o titul. Hradec Králové porazil Slavii 3-1 a zajistil si účast v evropských pohárech. Liberec prohrál se Spartou 0-2 a Plzeň doma zvítězila nad Jabloncem jasně 5-0. Severočeši tak o účast v pohárové Evropě budou muset zabojovat ve středu ve finále MOL Cupu proti Karviné. Během dne bude polojasno až oblačno, místy je skoro jasno, jinde naopak zaprší, naměříme od 12 do 21 stupňů.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přijde.

se o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí jachma.

lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

0: Všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Starosta Horní Bělé na Plzeňsku převáděl obecní finance na svůj účet. Postupně to bylo až 5 milionů korun. Případ má teď v rukou státní zástupce.
2: Machinace dlouholetého starosty s obecními penězi odhalila kontrola z krajského úřadu až po 10 letech. Radek Pešík poté na funkci rezignoval. Později byl obviněn policií ze zpronevěry, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Teď je případ na okresním státním zastupitelství Plzeň Sever. Ex-starostovi, který částku hrozí vězení, ale je možné, že na lavici obžalovaných neskončí. Bude se jednat o uzavření dohody o vině a trestu. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Horní Bělá.
1: Studenti pražské ČVUT představili svou novou formuli. Jedná se už o 30. monopost, který vznikl za pouhé 2 semestry v rámci mezinárodní studentské soutěže. Nový vůz bude závodit třeba i na okruhu v Barceloně.
3: A to je ona, CPU 26!
4: Novou formuli tvůrci představili v pražském planetáriu. Na výrobě se podílel i Filip Miller.
5: To auto má maximálku kolem 120 km za hodinu. V čem tohle auto ale vyniká je zrychlení a nějaká jako ovladatelnost a obratnost. Zrychlení z 0 na 100 to má za přibližně 2,5 vteřiny.
4: Podle pravidel soutěže formule nejsou na spalovací motor, jezdí na elektřinu. A jak popisuje vývojář Marko Matoničkin, umí tak jezdit autonomně. Rozložení trati vidí na 30 metrů před sebe.
6: My máme vlastně 4 elektromotory. Kombinovaně nám to dává až 140 kW výkonu. Ale na pouhých 200 kg váhy. Postavíte tu formuli na start, sepnete klíčky a ta formule musí sama navigovat po předem neznámé trati, závodit, zrychlovat, hledat optimální stopu, takže už je to opravdu autonomní závod.
4: Na vývoji se podílelo 116 studentů. Dny i noci trávili v dílně dobrovolně po přednáškách. Projekt není součástí výuky. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3-1 jistého mistra Slavii. Zajistili si tak čtvrté místo i kvalifikaci do konferenční ligy. Jablonečtí fotbalisté se naopak kvůli vysoké porážce 0-5 v Plzni a výhře Hradce proti Slavii nedostali v první lize na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. Tu budou muset zabojovat ve středu ve finále MOL Cupu proti Karviné. A nakonec spartiančtí fotbalisté porazili Liberec na jeho stadionu 2-0. Oba týmy měly už jisté konečné umístění, Sparta druhou a Liberec šestou příčku. Hokejisté se v pondělí pokusí na mistrovství světa ve Švýcarsku o nápravu fiaska se Slovinci. Třetím soupeřem národního týmu budou Švédové. Zatímco Češi v neděli odpočívali, Švédsko ve Friburgu porazilo Dánsko 6-2. Pondělní utkání začne pro Čechy i do třetice ve 20:20. V neděli pak mimo jiných uspěli i Slováci. Zvítězili nad Itálií 4-1 a po dvou zápasech jsou na šampionátu 100%. Přes den bude slunečno i podmračené nebe s občasným deštěm. Většinou čekáme 16 až 21 stupňů. Na východě a severovýchodě místy bude jen kolem 14.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: s rodinou máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
5: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
0: A dost už, ne?
2: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No pak máte tady to prostě.
0: A pak vám i nevratnou půjčku.
5: Jo!
2: Je libo 100 tisíc?
4: Máte tam 100 tisíc!
5: Jo! To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
5: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
4: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
5: Dobrý den, ano, fakt jo.
2: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Kolínský výrobce dronů bude dodávat americkým jednotkám v Evropě. Tato pilotní zakázka v ceně ve stovkách tisíc eur, tedy v přepočtu několika milionů korun, je pro firmu teprve začátkem v objemech výrazně násobně vyšších. Pro ČTK a Českou televizi to na letišti v Milovicích řekl výrobní ředitel společnosti Pavel Bulant. V Milovicích firma drony testuje. Hlavním odběrem skupiny pak je Ukrajina. Fanouškovské výjezdy na hokejové mistrovství světa se letos prodraží. Pořadatelské Švýcarsko patří mezi nejdražší země Evropy a třeba oproti Česku si turisti připlatí značně. Šéfka Švýcarsko-České obchodní komory Alena Koukalová má pro fanoušky dobrou radu.
7: Nemyslet si, že se vám podaří zaparkovat někde bokem a zdarma prostě rovnou jet na to parkoviště nebo na to místo, které je k tomu vyhražené, protože i v normální době je to jako Praha třeba. Prostě v podstatě nezaparkujete někde jako jen tak na ulici.
2: Cenové rozdíly Koukalová ilustrovala na ceně piva. To ve Švýcarsku vyjde zhruba na 200 korun. Tisíce lidí se odpoledne sešli v krajských městech na podporu veřejnoprávních médií. Demonstranti v průvodech pochodovali městy, skandovali hesla jako svobodu médiím nebo my jsme s vámi. Vidět byly i české vlajky. Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování České televize a rozhlasu na státní rozpočet. V Praze podobný pochod běhl 5. května. To se podle organizátorů sešly desítky tisíc lidí. Modernizaci tramvajové trati v Litvínově provázejí komplikace. Jde o nikde neevidované sítě, hlavně kabely a potrubí a také velkou kolonii chráněných mravenců.
8: Doslova mravenčí ráj byl nedaleko tramvajové zastávky u Litvínovské polikliniky. Protože šlo o přísně chráněný druh, stavbaři museli práce zastavit. Teď už se ale vracejí, mravence se podařilo přestěhovat. To je jeden z momentů, který modernizaci kolejí zastávek a někde i částí ulic zbrzdil. Zatím platí původní termín příští léto. Stavbaři ale musí zrychlit a dopravní podnik možná i zaplatit víc než plánovaných 390 milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Nedělní program nadstavbové části fotbalové ligy pokračoval třemi zápasy skupiny o titul. Hradec Králové porazil Slavii 3-1 a zajistil si účast v evropských pohárech. Liberec prohrál se Spartou 0-2 a Plzeň doma zvítězila nad Jabloncem jasně 5-0. Severočeši tak o účast v pohárové Evropě budou muset zabojovat ve středu ve finále MOL Cupu proti Karviné. Během dne bude polojasno až oblačno, místy skoro jasno, jinde naopak zaprší. Naměříme od 12 do 21 stupňů.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Zná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou, ve dne v noci.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Starosta Horní Bělé na Plzeňsku převáděl obecní finance na svůj účet. Postupně to bylo až 5 milionů korun. Případ má teď v rukou státní zástupce.
2: Machinace dlouholetého starosty s obecními penězi odhalila kontrola z krajského úřadu až po 10 letech. Radek Pešík poté na funkci rezignoval. Později byl obviněn policií ze zpronevěry, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Teď je případ na okresním státním zastupitelství Plzeň Sever. Ex-starostovi, který částku hrozí vězení, ale je možné, že na lavici obžalovaných neskončí. Bude se jednat o uzavření dohody o vině a trestu. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Horní Bělá.
1: Studenti pražské ČVUT představili svou novou formuli. Jedná se už o 30. monopost, který vznikl za pouhé 2 semestry v rámci mezinárodní studentské soutěže. Nový vůz bude závodit třeba i na okruhu v Barceloně.
3: A to je ona, CTU26!
4: Novou formuli tvůrci představili v pražském planetáriu. Na výrobě se podílel i Filip Miller.
5: To auto má maximálku kolem 120 km za hodinu. V čem tohle auto ale vyniká je zrychlení a nějaká jako ovladatelnost a obratnost. Zrychlení z 0 na 100 to má za přibližně 2,5 vteřiny.
4: Podle pravidel soutěže formule nejsou na spalovací motor, jezdí na elektřinu. A jak popisuje vývojář Marko Matoničkin, umí tak jezdit autonomně. Rozložení trati vidí na 30 metrů před sebe.
6: My máme vlastně 4 elektromotory. Kombinovaně nám to dává až 140 kW výkonu. Ale na pouhých 200 kg váhy. Postavíte do formuly na start, sepnete klíčky a ta formule musí sama navigovat po předem neznámé trati, závodit, zrychlovat, hledat optimální stopu, takže už je to opravdu autonomní závod.
4: Na vývoji se podílelo 116 studentů. Dny i noci trávili v dílně dobrovolně po přednáškách. Projekt není součástí výuky. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3-1 jistého mistra Slavii. Zajistili si tak čtvrté místo i kvalifikaci do konferenční ligy. Jablonečtí fotbalisté se naopak kvůli vysoké porážce 0-5 v Plzni a výhře Hradce proti Slavii nedostali v první lize na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. Tu budou muset zabojovat ve středu ve finále MOL Cupu proti Karviné. A nakonec spartiančtí fotbalisté porazili Liberec na jeho stadionu 2-0. Oba týmy měly už jisté konečné umístění, Sparta druhou a Liberec šestou příčku. Hokejisté se v pondělí pokusí na mistrovství světa ve Švýcarsku o nápravu fiaska se Slovinci. Třetím soupeřem národního týmu budou Švédové. Zatímco Češi v neděli odpočívali, Švédsko ve Friburgu porazilo Dánsko 6-2. Pondělní utkání začne pro Čechy i do třetice ve 20:20. V neděli pak mimo jiných uspěli i Slováci. Zvítězili nad Itálií 4-1 a po dvou zápasech jsou na šampionátu 100%. Přes den bude slunečno i podmračené nebe s občasným deštěm. Většinou čekáme 16 až 21 stupňů. Na východě a severovýchodě místy bude jen kolem 14.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

z bezmocí otroků. Pouta schovává občan svobodný.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
5: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
0: A dost už, ne?
2: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No pak máte tady to.
0: A pak vám i nevratnou půjčku.
5: Jo!
2: Je libo 100 tisíc?
4: Máte tam 100 tisíc!
5: Jo! To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
5: Ježišmarja, pak jste Honza Daně. Pak jste Honza Daně.
0: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
5: Dobrý den, ano, fakt jo.
2: Nebo oba?
0: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Kolínský výrobce dronů bude dodávat americkým jednotkám v Evropě. Tato pilotní zakázka v ceně ve stovkách tisíc eur, tedy v přepočtu několika milionů korun, je pro firmu teprve začátkem v objemech výrazně násobně vyšších. Pro ČTK a Českou televizi to na letišti v Milovicích řekl výrobní ředitel společnosti Pavel Bulant. V Milovicích firma drony testuje. Hlavním odběrem skupiny pak je Ukrajina. Fanouškovské výjezdy na hokejové mistrovství světa se letos prodraží. Pořadatelské Švýcarsko patří mezi nejdražší země Evropy a třeba oproti Česku si turisti připlatí značně. Šéfka Švýcarsko-české obchodní komory Alena Koukalová má pro fanoušky dobrou radu.
8: Nemyslet si, že se vám podaří zaparkovat někde bokem a zdarma prostě rovnou jet na to parkoviště nebo na to místo, které je k tomu vyhražené, protože i v normální době je to jako Praha třeba. Prostě v podstatě nezaparkujete někde jako jen tak na ulici.
7: Cenové rozdíly Koukalová ilustrovala na ceně piva. To ve Švýcarsku vyjde zhruba na 200 korun. Tisíce lidí se odpoledne sešli v krajských městech na podporu veřejnoprávních médií. Demonstranti v průvodech pochodovali městy, skandovali hesla jako svobodu médiím nebo my jsme s vámi. Vidět byly i české vlajky. Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování České televize a rozhlasu na státní rozpočet. V Praze podobný pochod proběhl 5. května. To se podle organizátorů sešly desítky tisíc lidí. Modernizaci tramvajové trati v Litvínově provázejí komplikace. Jde o nikde neevidované sítě, hlavně kabely a potrubí a také velkou kolonii chráněných mravenců.
9: Doslova mravenčí ráj byl nedaleko tramvajové zastávky u Litvínovské polikliniky. Protože šlo o přísně chráněný druh, stavbaři museli práce zastavit. Teď už se ale vracejí, mravence se podařilo přestěhovat. To je jeden z momentů, který modernizaci kolejí zastávek a někde i částí ulic zbrzdil. Zatím platí původní termín příští léto. Stavbaři ale musí zrychlit a dopravní podnik možná i zaplatit víc než plánovaných 390 milionů. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
7: Nedělní program nadstavbové části fotbalové ligy pokračoval 3 zápasy skupiny o titul. Hradec Králové porazil Slavii 3-1 a zajistil si účast v evropských pohárech. Liberec prohrál se Spartou 0-2 a Plzeň doma zvítězila nad Jabloncem jasně 5-0. Severočeši tak o účast v pohárové Evropě budou muset zabojovat ve středu ve finále MOL Cupu proti Karviné. Během dne bude polojasno až oblačno, místy skoro jasno, jinde naopak zaprší. Naměříme od 12 do 21 stupňů.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.